Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

Klasik Rock. Klasik Rock. Radio Beat.

Radio Beat. Radio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

Radio Beat. Classic Rock. Classic Rock.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

ty slova jako čmeláčci. Huňatý a milý s kapkou medu. Stokrát ti je v duchu šeptám do ucha, ale znáš mě, řečnit nedovedu. Tak mi promiň, děvče, však to napravím. Buď ty smutku,

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

To není krev má milá, to kvete vlčí mák, ta rudá barva zbyla na polích po bitvách. Tančilo se pilo, když voják sundal zbroj, malou cenu měl život. To není krev má milá, to jen rozkvetly ty stráně, silou černý hlíny je lepší složit zbraně.

0: Radio Beat.
1: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
2: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
0: Víkendový guláš Radio Beat.
3: Hezký poslech přeje Petr Šimáček. Nadměrné solení může přispívat k otokům a dalším zdravotním potížím. Pojďme si říct, jak k němu nejčastěji dochází, abychom si mu příště vyvarovali. Je to jednoduché, slánka je v dosahu na stole a solíme bez ochutnání. Věznice na Havlíčkobrodsku už téměř dokončila opravu vnitřních prostor bývalé kovárny, která je kulturní památkou. Budova přitom byla původně v tak špatném stavu, že jí hrozila demolice. Obnova zatím stála 3 miliony korun. Více starosta David Drahoš.
4: Ve mně nám chybí pouze ta jedna místnost. Jsme letos objevili tu původní výmalbu, která je někde kolem roku 1890-1900. Z největší pravděpodobností tu výmalbu obnovíme a ten pokoj bude takhle vymalovaný, jak byl. A pak osadit nějakým místním vybavením a zbývá nám venkovní fasáda celé budovy.
3: Čínská automobilka Geely vyvíjí baterii s pevným elektrolitem, která má elektromobilům umožnit dojezd přes 1000 kilometrů. Nové články s energetickou hustotou až 500 Wh na kilo automobilka testuje a pilotní nasazení plánuje už na příští rok. Poslouchali jste další guláš Rádia Beat.
0: Classic rock.

naživo. A young man

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

www.radiobeat.cz. Online poslech i pro tučňáky v Patagonii. Radio Beat. Klasik rock.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Radio Beat.
1: Jau, já bych do toho, co to tam máš? Zlato. Jedeš ve zlatě?
2: Jo, Zlatá rezerva CZ. Klíč k vaší finanční jistotě. Zlatá rezerva. Správné spoření pro všechny chlapy i baby.
1: Říká se baby.
2: Jo, pro ty taky. Zlatá rezerva CZ.
0: Víkendový guláš Radia Beat.
3: Hezký den vám u guláše přeje Pepa Lábus. Dnes se zaměříme na expozice. Ke stému výročí narození jednoho z nejvýznamnějších tuzemských malířů Mikuláše Metka můžeme znovu vidět jeho společnou výstavu s Janem Koblasou z roku 1963. Do 22. listopadu je lze navštívit v Pražském muzeu Kampa, kam se přesunula z Galerie výtvarného umění v Chebu. Muzeum Kampa založila sběratelka a mecenáška Meda Mládková. Více se dozvíme od kurátora muzea Jana Skřivánka.
4: Paní Meda nezbírala ty exilové autory, tak trochu překvapivě ani Mikuláše Metka nemáme ve sbírce. Metkovy obrazy se do muzea Kampa dostaly až skrze sbírku Jiřího a Běly Kolářových, kterou jsme vlastně po smrti Jiřího Koláře získali.
3: Až do ledna 2030 bude v Královéhradecké galerii moderního umění k vidění nová stálá expozice nazvaná České umění 20. století a jeho škatulky. Nachází se ve druhém a třetím patře budovy. Instituce spravuje a průběžně rozšiřuje rozsáhlou sbírku zdejšího umění z 20. století. Teď z ní vybrala 180 děl od víc než 150 autorů. Jsou mezi nimi Emil Fila, Josef Čapek, Kamil Hoták, Mikuláš Medek, Vladimír Boudník a Karel Nepraš. Také ale současníci Jiří David, Kurt Gebauer nebo Jiří Černický. To je z guláše všechno. Teď už si zase poslechněte vaši oblíbenou muziku na Rádiu Beat.
0: Classic rock.

0: po 70 letech. Rock and roll na rádiu B.
1: Dobré ráno, víťáci, je neděle 11. října roku 2026 a jen pár minut po 8. hodině ranní už vás ze studia rádia Beat na Veneci v pražských Strašnicích srdečně zdraví Jirka Rogl. No a i dnes budeme tančit v duchu rock'n'rollu a hned na probuzení přichází sám Eddie Cochran a jeho Come on Everybody, nahrávka z října 1958, která má sotva dvě minutky, ale energie by vystačila na celý večírek. Ostatně text je o nějakých těch teenagerech, kteří si chtějí doma uspořádat pořádnou party, když rodiče nejsou zrovna v dohledu. A pozor, původně tahle písnička vyšla a to se nám tu poměrně často opakuje jako Bčko singlu Don't Ever Let Me Go. Nakonec ale zabudovala mnohem víc než ta původně zamýšlená hlavní skladba. V Británii se dostala až na 6. místo hit parády. Eddie Cochran bohužel zemřel už v roce 1960 v pouhých 21, ale písně jako tahle z něj udělali nesmrtelnou rock'n'rollovou legendu. Tak pojďme na to, Come on Everybody.

Radio Beat. Radio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Rokový výlet do světa rock'n'rollu na Rádiu Beat.
1: No a nám se píše rok 1957 a čtveřice středoškoláků z Filadelfie má písničku, která se původně jmenuje Do the Bop, jenže tehdy už se taneční móda rychle měnila, tak jim DJ Dick Clark poradil, aby změnili název na Ad Hop, tedy něco jako hurá na taneční večírek, by se dalo říct, a poradil jim dobře. Skupina Danny and the Juniors se z písní dostala do televizního pořadu American Bandstand a publikum okamžitě zaujala. Nahrávka pak v roce 1958 vystoupala až na první místo americké hitparády a na vrcholu vydržela několik týdnů. Písnička zachycuje atmosféru takzvaných record hops, večírku, kde mladí tančili zkrátka na ty desky pouštěné DJem nebo diskjokem, jak se říkalo u nás, takže žádné složité filozofování, jen rytmus, harmonie a chuť vyrazit na parket. Takže ještě jednou, Danny and the Juniors a At the Hop.

0: Rock and roll od A do Z na Radio B.
1: Elvis Presley a Blue Suede Shoes, píseň, která je dnes s tímhle králem rock'n'rollu spojená skoro tak nějak automaticky, jenže pozor, Elvis nebyl první, skladbu napsal a jako první proslavil Carl Perkins, který nahrál v roce 1955 pro tu legendární značku Sun Records. Inspirací mu měl být mladík, který na taneční zábavě varoval svou partnerku, aby mu nepošlapala modré semišové boty. Perkins z obyčejné příhody udělal příběh o chlápkovi, který vám odpustí skoro všechno, ale na jeho boty mu zkrátka nesahejte. Elvis svou verzi natočil v lednu roku 1956, no a zařadil ji hned na to své první album, takže dnes posloucháme skladbu, která pomohla nastartovat kariéru oběma muzikantům a každému tak trochu jiným způsobem.
2: But it's a

0: Tento víkend spolu protančíme. Na to vemte je. Rock and roll od rána do večera. Na rádiu Beat.
1: No a s další muzikou, a tentokrát trošku zase čerstvější, přichází irská zpěvačka Imelda May. No a ta je známá tím, že dokáže tomu starému rockabilly a rock'n'rollu dodat moderní energii. Máme tu skladbu Tainted Love, ale původně to tedy není. Zase její píseň napsal Ed Cup a v roce 1964 jako první nahrála Gloria Jones. Tehdy z ní velký hit úplně nebyl, ale světovou senzací se stala, to si možná někteří vzpomenete, v roce 1981, a to díky britské dvojici Soft Cell, která z ní udělala takový temný, minimalistický až synthpopový hit, a právě proto je zajímavé slyšet jí teď v podání Imeldy May, kde místo těch chladných synťáků se dostává ke slovu živější, takový retrozvuk a její charakteristický hlas. Název bychom přeložili asi tak nějak jako otrávená nebo nezdravá láska, a text opravdu není žádná sladká romantika, je to zkrátka o vztahu, který člověka spíš ničí, než aby mu přinášel nějaké to potřebné štěstí.

0: Radio B.
1: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské s rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
2: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
0: Víkendový guláš Radio B.
3: Hezkou neděli vám přeje Petr Šimáček. Krátký prací program nemusí znamenat nižší spotřebu energie. Pračka při rychlém praní pracuje intenzivněji a více energie spotřebuje na ohřev vody, zatímco úspornější bývá režim eko s nižší teplotou a delší dobou praní. Rychlé programy se hodí hlavně pro málo znečištěné prádlo. Hora Pilevitzer v rakouských Hohetauern ztratila své jméno. Návrší se navíc v mapě snížilo z 3000 na 2999 metrů. Alpenverein přišel na to, že Wolfgang Pilevitzer byl nacistou a příslušníkem stranického gangsterského komanda Sturmabteilung. Více Kuba Turek z Hory doly CZ.
4: Rakouský alpský spolek Österreichische Alpenverein se dlouhodobě snaží odříznout od své nacistické minulosti, protože byl jeden z prvních zárodků, kde se bojovalo proti Židům, kde se vylučovali Židé, kde vznikla nacistická ideologie a kde potom nacistická ideologie velmi bujela. Především to bylo v sekci Vín, nebo v vídeňské sekci a také v sekci Austria, což je dnes jedna z nejprestižnějších sekcí. Proto vyvýšení na Pilevitzer už nemá jméno Pilevitzerova a zároveň se snížila o ten metr, protože příznivci Pilevitzera schválně zvýšili ten kopec vysoký 2999 metrů, takže tam přinesli kamení a zvedli to o ten metr. Dnešní příslušníci Alpenvereinu ty kameny rozmetali a dali pryč jméno. Alpenverein se odřezává od své nacistické minulosti aspoň tak, že přejmenovává klasické horolezecké cesty, které byly pojmenovány po lidech, kteří byli jako velcí nacisté, že je přejmenovává spíš podle světových stran. Typicky je to třeba vidět na Eduardu Pichlovi, což byl excelentní horolezec svého času. Byl to člověk, který vylezl v těch největších Alpách, ty největší stěny, ale zároveň to byl proponent nacistického režimu. Takže cesty už se jmenují jako dřív Pichlova cesta, nebo cesta Pichl, nebo Pichlvek, ale už se jmenuje Jižní cesta, nebo normální cesta Jižní stěnou. To samé si týká i horských chat, případně jezer, případně cest. To, že člověk dobrý turista, dobrý organizátor, dobrý horolezec, vůbec nemusí znamenat, že je to dobrý člověk.
3: Umělá inteligence zřejmě rozluštila více než 80 let starou zprávu šifrovanou německým strojem Enigma. Model GPT-6 Astra využil historické souvislosti, vytvořil simulátor Enigmy a během 10 hodin odhalil obsah zprávy. Šlo o běžnou vojenskou žádost o upřesnění trasy pochodu a okamžitou odpověď rádiem. To je z guláše pro tuto chvíli všechno, další bude následovat za hodinu.

0: Ten, kdo říká, že s ním rock and roll nic nedělá, ten kecá. Rock and roll na Rádiu Beat.
1: 9:50 je tu stále spolu s vámi na Rádiu Beat Jirka Rogl. No a když už nám před chvílí dohráli ti Judas Priest, nemohu nezmínit, že po téměř 57 letech se uzavřela jedna zásadní kapitola téhle kapely. Baskytarista a spoluzakladatel Ian Hill oznámil odchod do důchodu a důvodem jsou dlouhodobé zdravotní problémy, které zhoršilo nedávné zranění ramene, a jeho nástupcem je ale skvělý Dave Frimer. Z Uriah Heep jsou přátelé tihle dva muzikanti, takže je to zkrátka v dobrém, taková výměna stráží zkrátka, a v téhle sestavě už Judas Priest uvidíme, to možná ještě se ke každému nemuselo dostat na festivalu Masters of Rock v Moravských Vizovicích. No a my se vrátíme k našemu rock'n'rollovému víkendu a dalším jménem je Johnny Kimble, skotsko-americký zpěvák a také autor, který se proslavil už jako, a to se nám tady opakovalo už několikrát, jako teenager. Jeho největším hitem byla v roce 1963 skladba Mr. Bassman, oslava hlubokého hlasu a zpěváků, kteří dokážou zkrátka pořádně zabručet. V téhle písni se objevuje i vokální skupina Ron Hicklin Singers, známa svými studiovými sbory pro řadu popových nahrávek té doby, a jestli dnes slyšíte označení alternate, znamená to alternativní verzi, může jít o jiný mix nebo odlišný studiový záběr oproti běžně vydávané nahrávce, tak schválně zkuste si všímat tady té basové linky a hlubokých vokálů, právě ty jsou tady hlavními hvězdami, i když Johnny Kimble samozřejmě zůstává v čele celé téhle pěkně takové, nebál bych se říct, houpavé nahrávce.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Fanoušky i po 70 letech. Rock and roll na rádiu Beat.
1: No a je tu zase Buddy Holly a jeho slavná Peggy Sue, jedna z nejdůležitějších nahrávek toho raného rock and rollu. Píseň vyšla v roce 1957 a původně se jim měla jmenovat Cindy Lou podle Holyho neteře. Nakonec dostala jméno právě Peggy Sue podle tehdejší přítelkyně bubeníka Jerryho Ellisona, který hrál v Holyho kapele The Crickets. No a na téhle nahrávce, která tu zazní v rámci toho našeho tematického víkendu, Buddy Holly ukázal, a to psala i tehdejší kritika, že rock'n'roll může být nejen divoký, ale také chytrý a studiově nápaditý.

0: Víkendový výlet do světa rock'n'rollu na rádiu Beat.
1: No a já myslím, že Kiss a jejich Rock'n'Roll All Might nám do rock'n'rollového víkendu taktéž parádně zapadly. A my tu máme jednu takovou současnější kapelu, ta se jmenuje Screaming Rebel Angels, je z Brooklynu a dokazuje, že rockabilly rozhodně nepatří jen do hudebního muzea. Jejich skladbu When I'm With You najdeme na debutovém albu Hitchhike, které vyšlo v roce 2013, tedy před 13 let, že jo. Kapela v sobě spojuje právě ten rock'n'roll 50. let, rockabilly, rhythm and blues a trošku takové té garážové syrovosti, přidrzlosti. V čele stojí zpěvačka, kytaristka Laura Rebel Angel a skupina sází na energii, která je stejně dobře použitelná na ten taneční parket jako na koncertní pódium. Tahle písnička má jen něco přes 2 minutky, jak tak koukám, a přesně to k rock'n'rollu patří, žádné zbytečné okecávání rotmou, zkrátka rovnou do rytmu, jak by se dalo říct. No a je fajn slyšet, že i v 21. století vznikají nové kapely, které ten starý rock'n'roll nehrají jen jako vzpomínku, ale jako živou a pulzující muziku.

0: Dodnes. Rock and roll od A do Z na Radio Beat.
1: No a máme tu Larryho Williamse a ten vydal skladbu, tu, kterou si za chvíli poslechneme, s názvem Bonnie Moroney v roce 1957, a vytvořil tak jednu z takových těch písní, které znějí, jako by se kapela měla každou chvíli rozpadnout od té samé energie, samozřejmě v tom nejlepším slova smyslu. Williams byl zpěvák a pianista přímo z New Orleans a jeho styl spojoval ten rhythm and blues tak právě s tím divokým rock'n'rollem. V textu vychvaluje svou vysokou a hubenou dívku, která mu učarovala, a píseň si později oblíbili další a další muzikanti. Známou verzi natočil například i sám John Lennon na album Rock'n'Roll z roku 1975. Larry Williams měl i tedy, to je známá věc, takovou temnější stránku. Jeho život poznamenaly problémy se zákonem a zemřel v roce 1980 za okolností, které nebyly nikdy zcela objasněny. Dnes si ho připomínáme především díky nahrávkám, které ovlivnily generace rockových kapel.

0: víkendový guláš Rádia Beat.
1: Hezký den vám u guláše přeje Pepa Lábus. Úvodem nám kolega a náš stálý spolupracovník Luboš Dvořák povypráví o přívozech.
2: Symbol převozníka na vodním toku se objevuje už před křesťanské mytologii. Tehdy Cháron převážel pasažery přes řeku zapomnění. Dnes je to za poznáním a zážitkem. Pětice obcí a měst podél Vltavy, Labe a Berounky dostane od Středočeského kraje stejně jako v předešlých letech peníze na provoz a údržbu přívozu. Přerozdělení téměř 2 milionů korun schválila krajská rada. Lodě slouží sice primárně pro místní obyvatele, ale tento styl veřejné dopravy vyhledávají také turisté, zejména cyklisté. Například Vltavu brázdí lodě mezi Máslovicemi a Lipčicemi nad Vltavou, nebo mezi Klecany a Roztoky spojuje i Úholičky s Husincem. A asi ještě dlouho budou, když nejbližší most od Trojského v Praze je až v Kralupech nad Vltavou. Severní okruh někdy v budoucnu překoná řeku mezi Suchdolem a Dolními Chabry, ale mezi tím Vltavou proteče ještě mnoho vody. Na Labi je to ještě rovinatý oseček mezi Poděbrady a Kolínem.
1: Otázky jako jestli kolonizace vede k vymazávání historie nebo jakou roli v ní hráli Puda a obchod, klade výstava manželů Tany Lukin a Diona Linklaterových v pražské galerii Rudolfinum. Největší společná prezentace kanadského uměleckého páru v Evropě reflektuje zkušenosti takzvaných prvních národů. Jde o oficiální kanadský název pro skupiny domorodých obyvatel. Manželé Linklaterovi, kteří mají předky z aleutského a krýského etnika, pocházejí z Aljašky a Ontária. Od konce října propojí aerolinky Wizz Air Prahu s Popradem. Letecké spojení zkrátí cestu mezi hlavním městem a nástupním místem do slovenských Tater na zhruba hodinu letu. Spojení bude v provozu 3x v týdnu a během vánočních svátků se ještě posílí. Z guláše už nic nezbylo. Po něm je pro vás připraven další hudební zákusek na Rádiu Beat.
0: Rádio Beat. Classic Rock.

0: Tento víkend spolu protančíme. Na to vemte je. Rock'n'roll od rána do večera. Na rádiu Beat.
1: 7:10 je tu stále spolu s vámi na rádiu Beat Jirka Rogal a mám tu píseň přímo s názvem rock'n'rollovým Close Enough to Rock'n'Roll. Ano, a má jí na svědomí ta, která třeba i pro mě je takovým stělesněním toho takového toho modernějšího 70-kovýho rock'n'rollu a také glam rocku. A správně tady se hlásíte, že je to samozřejmě Suzy Quatro, ano, muzikantka, baskytarista z Detroitu, který byl jako město drsný sám, nebo je sám o sobě. Mimochodem dobrou zprávou budiš, že zase přijede 5. března příštího roku, zahraje a tentokrát ve Fóru Karlín, což myslím se pro tuhle dámu a pro rock'n'roll hodí. A koukal jsem tady, jsem si otevřel stránku se vstupenkami a je jich tam ještě spoustu a dokonce nejsou ani až tak příliš drahé, jak to v současnosti tedy chodí, takže kdo vyrazí na Suzy Quatro, tak doufám, že se tam potkáme. Já určitě bych si ji rád zase vyfotil. No a tady je tedy píseň jménem, jak jsem už předeslal, Close Enough to Rock'n'Roll.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Ten, kdo říká, že s ním rock'n'roll nic nedělá, ten kecá. Rock'n'roll na Rádiu B.
1: Když se řekne Jerry Lee Lewis, většině lidí se vybaví klavír, který pod těma jeho rukama přímo málem vzplane, to se říkávalo tehdy často. No a máme tu skladbu Whole Lot of Shaking Going On, která mu v roce 1957 pomohla stát se jednou z těch nejdivočejších hvězd rock'n'rollu. Při svých vystoupeních do kláves bušil, hrál lokty a někdy dokonce kopal do stoličky nebo nástroje. Tu jeho energii milovali fanoušci, no ale to konzervativní publikum z něj bylo často tak docela nějak v šoku a právě tahle nahrávka dokazuje, že rock'n'roll nebyl jen hudební styl, byl to také nový způsob toho, řekněme, pódiového stvárnění té pódiové show, která do té doby byla nemyslitelná.

0: Po 70 letech. Rock and roll na rádiu Beat.
1: No a my teď s Vandou Jackson, dosud žijící a v současné době 88 letou americkou rockabilly a country zpěvačkou zvoláme Ne, to máme mládež, jak tomu bylo v české verzi téhle písně, možná, nebo schválně, jestli si vzpomenete, kdo jí tady zpíval, ale my zvoláme Let's Have a Party. Vanda Jackson bývá právem označována za královnu rockabilly, začínala tedy, jak jsem zmínil, jako country zpěvačka, ale v polovině 50. let se pustila do právě tohoto mnohem divočejšího zvuku, který seděl dokonale a skladba Let's Have a Party tak tu nahrála v roce 1958 a původně jí ale předtím zpíval Elvis Presley a to ve filmu Lavinia z roku 1957, takže my si ji dáme tak, jak ji známe právě od Vandy Jackson.

další generaci kapel, které spojují klasický rock'n'rollový zvuk s moderním popovým citem a s výraznou vizuální stylizací. No a název následující skladby se dá přibližně přeložit jako šílená čistá láska nebo bláznivá opravdová láska. Japonské rockabilly jinak má dlouholetou tradici a není jen napodobováním těch amerických vzorů. Vznikla kolem něj, ale to u Japonců je normální, vlastní kultura, móda, taneční styly, celé kluby. The Biscuits na tuhle tradici navazují, ale přidávají takový současný zvuk a také tu potřebnou energii a je to i pěkná připomínka, že rock'n'roll už dávno není jen americkou záležitostí a tenhle rytmus se zabydlel po celém světě a v každé zemi si našel svou vlastní podobu.

Klasik Rock. Klasik Rock. Radio Beat.

cover Dale Whitesnake nám takhle krásně téměř už uzavřeli hodinu a já připomenu, že i dnes takhle v neděli můžete samozřejmě psát na všechny ty naše kontakty, můžete tedy SMS-kovat na číslo 720-001-222, mailová adresa je studio@radiobeat.cz, bezva vychytávka je taktéž ta naše mobilní apka, kam můžete vzkaz napsat nebo namluvit třeba klidně, jestli máte nějakou pozvánku ještě na dnešek nebo na blízké dny, tak klidně to tam namluvte nebo napište, já to rád pustím nebo přečtu, máte-li něco na srdci, nebo třeba k dopravě, přece jenom je neděle, klidně i volejte mě do ouška na číslo 210 32 33 34 a samozřejmě jsem zvědav na všechny vaše reakce a názory na to, co tu pouštíme já odpoledne pak Dan v rámci toho našeho rock'n'rollového víkendu. No třeba za chvíli máme připravený docela zajímavý kousek, ale jak jsem řekl, až za chvíli po víkendovém guláši.

0: Radio Beat.
1: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
2: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
0: Víkendový guláš Radio Beat.
3: Hezký poslech přeje Petr Šimáček. Nadměrné solení může přispívat k otokům a dalším zdravotním potížím. Pojďme si říct, jak k němu nejčastěji dochází, abychom si mu příště vyvarovali. Je to jednoduché, slánka je v dosahu na stole a solíme bez ochutnání. Věznice na Havlíčkobrodsku už téměř dokončila opravu vnitřních prostor bývalé kovárny, která je kulturní památkou. Budova přitom byla původně v tak špatném stavu, že jí hrozila demolice. Obnova zatím stála 3 miliony korun. Více starosta David Drahoš.
4: Vevnitř nám chybí pouze ta jedna místnost. Jsme letos objevili tu původní výmalbu, která je někde kolem roku 1890-1900. S největší pravděpodobností tu výmalbu obnovíme a ten pokoj bude takhle vymalovaný, jak byl. A pak osadit nějaký místní vybavení a zbývá nám venkovní fasáda celé budovy.
3: Čínská automobilka Geely vyvíjí baterii s pevným elektrolitem, která má elektromobilům umožnit dojezd přes 1000 km. Nové články s energetickou hustotou až 500 Wh na kilo automobilka testuje a pilotní nasazení plánuje už na příští rok. Poslouchali jste další guláš Rádia Beat.
0: Classic Rock.

0: Dodnes. Rock and roll od A do Z. Na Rádiu B.
1: 11 minut po 11. je tu stále spolu s vámi na Rádiu B. Jirka Rogl a my pokračujeme v tomhle víkendu plném rock and rollu, ale také třeba rockabilly a dalších žánrů právě vyvozených z tohoto fenoménu. A tak s další muzikou přichází Gene Vincent a jeho Blue Cups a ti patřili k takovým těm úplně nejdrsnějším tehdejším tedy představitelům první generace rockabilly. No a máme tu píseň Race with the Devil a ta vyšla v roce 1956 a už ten samotný název slibuje takovou trošku svižnější jízdu, závod s ďáblem, že jo. Vincentův hlas tu zní naléhavě a ty kytary mají tedy i na tu dobu syrový, téměř nebezpečný zvuk se tehdy říkávalo a Gene Vincent se proslavil pak také díky skladbě Bebop a Lula, tu jsme si už tady pouštěli včera, no ale jeho nahrávky z Blue Cups ukazují, že nešlo nějaký náhodný úspěch jednoho singlu. Tahle kapela měla osobitý zvuk, který byl tvrdší a divočejší než tehdejší uhlazenější popové hvězdy a hity té doby.

Radio Beat. Radio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: tento víkend spolu protančíme. Na to vemte jen. Rock'n'roll od rána do večera. Na rádiu Beat.
1: Frankiemu Lemonovi bylo pouhých 13 let, když se skupinou The Teenagers naspíval Why the Fools Fall in Love. Píseň vyšla v roce 1956 a stala se jedním z nejvýraznějších hitů doo-wopu, stylu, v němž zpěváci vytvářejí rytmus a harmonie svými vlastními hlasy. No a ten Lemonův vysoký, téměř ještě dětský hlas, byl naprosto nezaměnitelný a pomohl skupině prorazit v době, kdy hitparádám dominovali především jak jinak než dospělí interpreti. Skladba se dostala do první desítky toho amerického žebříčku a inspirovala řadu dalších zpěváků. Frankieho životní příběh však neměl úplně šťastný konec, později bojoval se závislostí a zemřel v pouhých 25 letech. Jeho nahrávky ale zůstávají důležitou součástí historie rock'n'rollu a již řečeného žánru doo-wop. No a tahle otázka v názvu skladby je vlastně stejně aktuální dnes jako před těmi 70 lety.

my head on her shoulder. She said,

0: Ten, kdo říká, že s ním rock'n'roll nic nedělá, ten kecá.
1: Rock'n'roll na Rádiu B.
2: Secret Agent Man, tedy tajný agent, tak pod tak tuhle píseň si většina posluchačů zkrátka spojí se zpěvákem Johnny Riversem a televizním seriálem právě o tajném agentovi z poloviny 60. let. Následující verze skupiny The Go-Getters přináší tuhle známou melodii, nebo ji přenáší do světa rockabilly a country rock'n'rollu. Je to dobrý příklad toho, jak se písničky z jedné hudební éry mohou přestěhovat do úplně jiného žánru a pořád fungovat. Původně nahrávka měla téměř atmosféru tajné mise, napětí a nočního města, v tom rockabilly podání se z ní stává spíš taková jako svěžná jízda s kytarou na předním sedadle. Tajný agent možná nesmí prozradit svou identitu, ale tuhle melodii tak tu poznáte během pár vteřin.

Radio Beat. Klasy.

1956, ta píseň se objevila hned na tom jeho debutovém albu Here's Little Richard. Je to krátká, přímo zběsilá jízda s klavírem, který žene skladbu kupředu, no a s Richardovým hlasem, který přeskakuje, jak to u něj bývalo zvykem, mezi zpěvem a takovými výkřiky. Tuhle skladbu převzal taky později Elvis, který zařadil do svého repertoáru a vystoupil s ní dokonce i v televizi. Little Richard měl jinak obrovský vliv na další generace od Beatles přes Jamese Browna až po pozdější punkové a hardrockové muzikanty. Vím, že třeba Lemmy ho miloval, jeho styl byl taktéž hlučný, takový extravagantní a plný energie. No a přesně to uslyšíme i tady. Žádné dlouhé představování, žádné čekání na správnou chvíli. Little Richard prostě od první vteřiny, jak se říká, šlape pěkně na plyn.

0: Radio Beat.
1: Jau, já bych do toho, co to tam máš? Zlato. Jedeš ve zlatě? Jo, Zlatá rezerva CZ. Klíč k vaší finanční jistotě. Zlatá rezerva, správné spoření pro všechny chlapy i baby. Říká se baby? Jo, pro ty taky. Zlatá rezerva CZ.
0: Víkendový guláš Radio Beat.
2: Hezký den vám u guláše přeje Pepa Lábus. Dnes se zaměříme na expozice. Ke stému výročí narození jednoho z nejvýznamnějších tuzemských malířů Mikuláše Metka můžeme znovu vidět jeho společnou výstavu s Janem Koblasou z roku 1963. Do 22. listopadu ji lze navštívit v Pražském muzeu Kampa, kam se přesunula z Galerie výtvarného umění v Chebu. Muzeum Kampa založila sběratelka a mecenáška Meda Mládková. Více se dozvíme od kurátora muzea Jana Skřivánka.
3: Paní Meda nezbírala ty exilové autory, tak trochu překvapivě ani Mikuláše Metka nemáme ve sbírce. Metkovy obrazy se do muzea Kampa dostaly až skrze sbírku Jiřího a Běly Kolářových, kterou jsme vlastně po smrti Jiřího Koláře získali.
2: Až do ledna 2030 bude v Královéhradecké galerii moderního umění k vidění nová stálá expozice nazvaná České umění 20. století a jeho škatulky. Nachází se ve druhém a třetím patře budovy. Instituce spravuje a průběžně rozšiřuje rozsáhlou sbírku zdejšího umění z 20. století. Teď z ní vybrala 180 děl od víc než 150 autorů. Jsou mezi nimi Emil Fila, Josef Čapek, Kamil Hoták, Mikuláš Medek, Vladimír Boudník a Karel Nepraš. Také ale současníci Jiří David, Kurt Gebauer nebo Jiří Černický. To je z guláše všechno. Teď už si zase poslechněte vaši oblíbenou muziku na Rádiu Beat.
0: Rádio Beat. Classic rock.

0: Víkendový výlet do světa rock'n'rollu na Rádiu Beat.
1: No a máme tu píseň, která zní často, třeba i v tom našem podvečerním pořadu Six O'Clock Rock, nebo já nevím, jestli je to o česti, jestli už je to večer nebo podvečer, to mi poraďte klidně. No a tou kapelou, která tedy tu takhle zní v ten večer nebo podvečer, jsou Liverpoolští The Swinging Blue Jeans, ano, a jejich Hippy Shake. Oni tuhle skladbu proměnili v jeden z velkých hitů té britské invaze v roce 1964, ale zase tu původní verzi nahrál už v roce 1959 americký zpěvák Chen Romero, kterému tehdy bylo pouhých 17 let, a britská kapela, tedy Swingin' Blue Jeans, tuhle skladbu trošku zrychlila, přidala výrazné vokály a nějaké ty kytary a vytvořila z ní zkrátka pěkně rozjetou taneční záležitost. V Británii vystoupala až na druhé místo hitparády a uspěla také ve Spojených státech, a zajímavé je, že Hippy Shake hráli na koncertech třeba i Beatles. V jejich repertoáru patřila k oblíbeným rock'n'rollovým číslům z těch hamburských a liverpoolských klubů, a Swingin' Blue Jeans tak ukázali, že britské kapely nebyly jen autory vlastních hitů, ale uměli také objevit starší americké písně a vrátit jim život.

Radio Beat. Radio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Rock and roll od A do Z na Radio B.
1: Ano, a dalším jménem toho našeho rock and rollového víkendu jsou The Hellbound, The Hepcats, a ti patří do světa moderního rockabilly, kde se potkává klasický padesátkový rytmus s country blues a někdy s pořádným takovým tím drsným psychobilly soundem. Už název kapely naznačuje, že nepůjde úplně tak jako o uhlazený popík, ale o hudbu s trochou rebelie a také černého humoru. Country Girls, to je ta skladba, kterou si od téhle kapely poslechneme, tak ta se tematicky vrací k oblíbenému rock'n'rollovému motivu, k holkám, které mají vlastní hlavu a umějí muzikantům pěkně zamotat život. Ta píseň nám opět připomíná, že rockabilly není jen muzeální vzpomínka na 50. léta, ale pořád existují kapely, které tenhle styl hrají s nadšením, vlastní identitou a pořádnou dávkou energie. No, někdy stačí kontrabas, kytara a dobrý rytmus, aby se náš večírek rozjel.

0: Tento víkend spolu protančíme. Na to vemte jet. Rock and roll od rána do večera. Na rádiu Beat.
1: No a my budeme dnes trošku Beatlesovat, jak říkáme. Dáme si rock and roll music. Ano, tu napsal Chuck Berry a vydal ji už v roce 1957. Ovšem Beatles, tak ti zařadili na album Beatles for Sale o něco později, v roce 1964, kdy měli za sebou přímo šílený rok koncertů, televizních vystoupení a rostoucí popularity. Zpívá jí John Lennon a je v ní slyšet, jak moc na něj Chuck Berry působil nejen textem, ale i tím frázováním a celkovým tahem skladby. Beatles měli v začátcích v repertoáru spoustu amerických rock'n'rollových klasik, protože právě na nich se učili hrát a zpívat jako kapela. No a na albu Beatles for Sale navíc najdeme několik dalších převzatých písní, což bylo v té době běžné. Kapely vydávaly desky rychle a zároveň chtěli ukázat, z jakých hudebních kořenů zkrátka vyrostly. Tady Beatles vzdávají hold jednomu z otců rock'n'rolly a rozhodně to není žádná zdvořilostní poklona, je to pořádně hlasitá podsta Chucku Berrymu.

0: Zase se nemohu ubránit myšlence vrátit se o nějaký ten rok zpátky. Být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Radio B. Klasický rok.

0: Ten, kdo říká, že s ním rock and roll nic nedělá, ten kecá. Rock and roll na rádiu B.
1: No, máme tu kalifornské Big Sandy and his Flyride Boys a ti patří k muzikantům, kteří dokazují, že rockabilly nemusí být jen takovou nostalgickou vzpomínkou na ta 50. léta. Kapela kolem zpěváka Big Sandyho vlastním jménem Roberta Williamse si bere z klasického rock'n'rollu, rhythm and blues i western swingu a skládá z nich vlastní příjemně houpavý styl. No a máme tu přesně tu správnou směs toho, jako je toho švihu, bluesového feelingu a to jsem tady dokonce našel, že se říká, že i starosvětského šarmu. Ano, tak pojďme na chvíli do Kalifornie, kde se minulost rozhodně nehraje jen jako vzpomínkový koncert.

0: Radio Beat.
1: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské s rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
2: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
0: Víkendový guláš Radio Beat.
3: Hezkou neděli vám přeje Petr Šimáček. Krátký prací program nemusí znamenat nižší spotřebu energie. Pračka při rychlém praní pracuje intenzivněji a více energie spotřebuje na ohřev vody, zatímco úspornější bývá režim eko s nižší teplotou a delší dobou praní. Rychlé programy se hodí hlavně pro málo znečištěné prádlo. Hora Pilevitzer v rakouských Hohetauern ztratila své jméno. Návrší se navíc v mapě snížilo z 3000 na 2999 metrů. Alpenverein přišel na to, že Wolfgang Pilevitzer byl nacistou a příslušníkem stranického gangsterského komanda Sturmabteilung. Více Kuba Turek z Hory doly CZ.
4: Rakouský alpský spolek Österreichische Alpenverein se dlouhodobě snaží odříznout od své nacistické minulosti, protože byl jeden z prvních zárodků, kde se bojovalo proti Židům, kde se vylučovali Židé, kde vznikla nacistická ideologie a kde potom nacistická ideologie velmi bujela. Především to bylo v sekci Vín, nebo v vídeňské sekci a také v sekci Austria, což je dnes jedna z nejprestižnějších sekcí. Proto vyvýšení na Pilevitzer už nemá jméno Pilevitzerova a zároveň se snížila o ten metr, protože příznivci Pilevitzera schválně zvýšili ten kopec vysoký 2999 metrů, takže tam přinesli kamení a zvedli to o ten metr. Dnešní příslušníci Alpenvereinu ty kameny rozmetali a dali pryč jméno. Alpenverein se odřezává od své nacistické minulosti aspoň tak, že přejmenovává klasické horolezecké cesty, které byly pojmenovány po lidech, kteří byli jako velcí nacisté, že je přejmenovává spíš podle světových stran. Typicky je to třeba vidět na Eduardu Pichlovi, což byl excelentní horolezec svého času. Byl to člověk, který vylezl v těch největších Alpách, ty největší stěny, ale zároveň to byl proponent nacistického režimu. Takže cesty už se jmenují jako dřív Pichlova cesta, nebo cesta Pichl, nebo Pichlovek, ale už se jmenuje Jižní cesta, nebo normální cesta Jižní stěnou. To samé si týká i horských chat, případně jezer, případně cest. To, že člověk dobrý turista, dobrý organizátor, dobrý horolezec, vůbec nemusí znamenat, že je to dobrý člověk.
3: Umělá inteligence zřejmě rozluštila více než 80 let starou zprávu šifrovanou německým strojem Enigma. Model GPT-6 Astra využil historické souvislosti, vytvořil simulátor Enigmy a během 10 hodin odhalil obsah zprávy. Šlo o běžnou vojenskou žádost o upřesnění trasy pochodu a okamžitou odpověď rádiem. To je z guláše pro tuto chvíli všechno, další bude následovat za hodinu.
0: Classic rock.

0: Jen málo hudebních žánrů si nachází nové fanoušky i po 70 letech. Rock and roll na rádiu Beat.
1: 7 minut po 13. hodině je tu stále spolu s vámi na rádiu Beat. Jirka Rogl, no a my tu máme rok 1957 a píseň Bye Bye Love. Ano, Everly Brothers v ní tehdy předvedli svůj největší trumf, dokonale sladěné dvojhlasé harmonie. No a není žádným tajemstvím, že právě jejich zpěv tolik ovlivnil Beatles, Simona a Garfunkla i řadu dalších hudebníků. Přestože text tu vypráví o rozchodu, o zlomeném srdci, hudba je oproti tomu svižná, skoro až taková veselá. No a právě tenhle kontrast byl pro ten raný rock and roll typický. Můžete jako zpívat o tom, že vám někdo zlomil srdce, ale pořád u toho můžete podupávat nohou. Bye Bye Love se dostala na druhé místo amerického popového žebříčku a pomohla s Everly Brothers udělat jednu z nejvlivnějších dvojic populární hudby.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Víkendový výlet do světa rock'n'rollu na rádiu Beat.
1: No a teď zase trochu jiná pláž, jiné vlny a pořádně rozvlněné kytary. Ano, máme tu plán Seven a jejich Corte Havaiano, kde už samotný název nás posílá někam na Havaj mezi surfaře, slunce a ten nekonečný oceán. Takže si představte prkno pod nohama, slaný vítr ve vlasech a kytaru, která se vznáší nad příbojem. Ideální muzika pro všechny, kteří mají rádi hudebně surfovou atmosféru a chtějí si na chvíli odskočit od toho každodenního shonu, tak vzhůru na tu správnou vlnu.

0: Dodnes. Rock and roll od A do Z. Na Rádiu B.
1: No a je tu Chuck Berry a Johnny B. Goode. Ano, kdybychom měli vybrat jednu skladbu, která vystihuje rock and rollovou kytaru, tohle by byl velmi silný, žhavý kandidát. Berry vydal v roce 1958 a vypráví v ní o chudém venkovském chlapci, který sice neumí číst ani psát, ale dokáže hrát na kytaru tak, že se z něj jednou stane hvězda. Píseň je částečně tak inspirovaná Berryho vlastním životem, i když Johnny není doslovným portrétem samotného Chucka. Slavný úvodní kytarový riff se stal jedním z nejcitovanějších v historii rockové muziky a ještě jedna zajímavost, nahrávka Johnny B. Goode se v roce 1977 dostala na palubu sondy Voyager jako součást zlaté desky, která měla představit mimozemským civilizacím hudbu a kulturu Země. Takže Chuck Berry už dávno nehraje jen pro pozemské publikum, jeho kytara míří až ke hvězdám.

0: Český rok na beatu.
1: Ze zdi spadlo umyvadlo, obrazy se pohnuly. V běhu sklízíš ze šňůr prádlo, zase začnem od nuly. Byli bychom asi hloupí zemřít v lesu zděných

0: Tento víkend spolu protančíme. Na to vemte je. Rock and roll od rána do večera. Na rádiu Beat.
1: No a dalším jménem našeho víkendu je Buddy Knox a ten se zapsal do historie rock and rollu přesně v roce 1957, když jeho Party Doll vystoupala až na první místo americké hitparády. Byla to jedna z prvních rock and rollových nahrávek, kterou napsal, naspíval a vydal nezávislý mladý muzikant, aniž by za ním stála velká nahrávací společnost. Knox pocházel z texaského městečka Happy. Ano, tak se opravdu jmenuje a skladbu napsal už během studií. Text je jednoduchý a přímočarý, zpěvák chce, aby jeho dívka byla jeho party doll, tedy společnicí na večírky a zábavu. Přesně ten typ písničky, který se nebere příliš vážně, ale po prvním poslechu si ho člověk začne pobrukovat. Buddy Knox možná neměl kariéru tak dlouhou jako Elvis nebo Chuck Berry, ale z party doll se nesmazatelně zapsal do té rock'n'rollové historie. No a než se rozloučíme a tuhle taktéž rock'n'rollovou máňu předám Danovi, rád bych vás pozval k poslechu pozítřejšího hledáčku Jirky Rogla, kdy v 19 hodin tady na Beatu přivítám jako hosta Saju, což je umělecké jméno, pod kterým tvoří docela novou metalovou muziku herečka a zpěvačka Eva Burešová. Nevím jak vy, ale já se na tohle povídání moc těším a tady už je slíbená muzika na rozloučení.

0: víkendový guláš Rádia Beat.
1: Hezký den vám u guláše přeje Pepa Lábus. Úvodem nám kolega a náš stálý spolupracovník Luboš Dvořák povypráví o přívozech.
2: Symbol převozníka na vodním toku se objevuje už před křesťanské mytologii. Tehdy Cháron převážel pasažery přes řeku zapomnění. Dnes je to za poznáním a zážitkem. Pětice obcí a měst podél Vltavy, Labe a Berounky dostane od Středočeského kraje stejně jako v předešlých letech peníze na provoz a údržbu přívozu. Přerozdělení téměř 2 milionů korun schválila krajská rada. Lodě slouží sice primárně pro místní obyvatele, ale tento styl veřejné dopravy vyhledávají také turisté, zejména cyklisté. Například Vltavu brázdí lodě mezi Máslovicemi a Lipčicemi nad Vltavou, nebo mezi Klecany a Roztoky spojuje i Úholičky s Husincem. A asi ještě dlouho budou, když nejbližší most od Trojského v Praze je až v Kralupech nad Vltavou. Severní okruh někdy v budoucnu překoná řeku mezi Suchdolem a Dolními Chabry, ale mezi tím Vltavou proteče ještě mnoho vody. Na Labi je to ještě rovinatý oseček mezi Poděbrady a Kolínem.
1: Otázky, jako jestli kolonizace vede k vymazávání historie, nebo jakou roli v ní hráli Puda a obchod, klade výstava manželů Tany Lukin a Diona Linklaterových v pražské galerii Rudolfinum. Největší společná prezentace kanadského uměleckého páru v Evropě reflektuje zkušenosti takzvaných prvních národů. Jde o oficiální kanadský název pro skupiny domorodých obyvatel. Manželé Linklaterovi, kteří mají předky z alotského a krýského etnika, pocházejí z Aljašky a Ontária. Od konce října propojí aerolinky Wizz Air Prahu s Popradem. Letecké spojení zkrátí cestu mezi hlavním městem a nástupním místem do slovenských Tater na zhruba hodinu letu. Spojení bude v provozu 3x v týdnu a během vánočních svátků se ještě posílí. Z guláše už nic nezbylo. Po něm je pro vás připraven další hudební zákusek na Rádiu Beat.
0: Rádio Beat. Classic Rock.

0: Ten, kdo říká, že s ním rock and roll nic nedělá, ten kecá.
1: Rock and roll na rádiu B.
2: Ano, je to tak, vítejte v nedělním odpoledním rock'n'rollovém světě. Vítá vás Dan Kohout do mikrofonu Rádia Beat. No a začneme z ostra a energicky. Tedy Richard Wayne Pennyman, čili Little Richard, Long Tail Sally.

uvádíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: jen málo hudebních žánrů si nachází nové fanoušky i po 70 letech. Rock and roll na rádiu B.
1: A další chuťovčička, přátelé, vzpomínáte na film Pomáda, Grease? No jasně, s Travoltou a s tou blondýnou, na kterou se nikdy nemůžu vzpomenout, ale to celkem není tak důležitý. Mně jde o tu atmosféru a o tu dobu. V Americe to začalo žít rock'n'rollem na konci 50. let. Široký a dlouhý káry, takový ty Cadillaky, nejznámější je asi ten růžovej, že jo, co si budeme povídat. A v té době se hrála muzika, kterou vám za chvilinku pustím. A budou zpívat, ne hrát, ale jenom zpívat kluci z kapely, no teď už jsou někde v rock'n'rollovém nebi, Dion and the Belmonts. To byla rock'n'rollová partička konce 50. let. Všichni pocházeli z Bronxu, velice dobrá čtvrť v té době, co? Formace vznikla na konci roku 1957, kdy se zpěvák Dimucci připojil ke stávající vokální trojici The Belmonts. Kapela se stala jednou z nejúspěšnějších italsko-amerických popových skupin své éry. Italsko-amerických, jo? To je důležitý zdůraznit. No a skladbu I Wonder Why asi znáte, nejen vy pamětníci. Je to prostě nádhera. Takže, růžovej Cadillac, krásná blondýna vedle vás, pěkně napomádovaný vlásky a frčíme do klubu. Den, den.

0: Víkendový výlet do světa rock'n'rollu na Rádiu Beat.
1: A pojďme k mladý generaci, která tak říkajíc kráčí ve šlépějích svých vzorů a idolů, by se dalo říct. Corb Lund, celým jménem Corby Clark Marinus Lund, je kanadský country westernový zpěvák a písničkář. Aspoň tak je teď v současnosti označován. Pochází z města Tabor v provincii Alberta a proslavil se svou osobitou směsí tradiční country, westernu, folku, ale pozor, nezávislýho roku. Začínal svoji kariéru jako baskytarista a spoluzakladatel heavy metalový indie rockový kapely The Smalls. V roce 1995 založil vlastní partu Corb Lund Band, později známou jako Corb Lund and the Hurtin Albertans. Tak to by, myslím, stačilo o týhletý osobnosti a já vám pustím rock'n'rollovou skladbu, ale úžasnou, která navazuje právě na tu tradici rock'n'rollovou, to jo. Ale Corb Lund má vlastní osobitý výraz, co si budem povídat. Passa get down, Donna.

0: Dodnes. Rock and roll od A do Z. Na Rádiu B.
1: No a další mistr mistrů, jeden z legendárních spoluzakladatelů rock and rollu by se dalo říct. Včera jsem o něm mluvil, Fats Domino, vlastním jménem Antoine Dominique Domino. Jak vidíte, že to není zrovna potomek indiánů amerických, ale evropského národa jednoho, což jste si asi odvodili. No, on je opravdu jeden z nejvýznamnějších průkopníků rock'n'rollu. Co je zajímavý, měl obrovský vliv. Například Elvis Presley Domina označil za svůj velký vzor a při jejich setkání v roce 1959 ho nazval, cituji, skutečným králem rock'n'rollu. Fats Domino velice ovlivnil, významně ovlivnil taky legendární kapelu Beatles. To bych k tomu chtěl poznamenat. No a teď si pustíme spíš takovou bluesovou než rock'n'rollovou skladbu. Je to taková klidnější záležitost, ale má úžasnou atmosféru. Dneska je sice neděle, ale zítra třeba prožijete modrý pondělí. Blue Monday.

0: Radio Beat.
1: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
2: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
0: Víkendový guláš Radio Beat.
3: Hezký poslech přeje Petr Šimáček. Nadměrné solení může přispívat k otokům a dalším zdravotním potížím. Pojďme si říct, jak k němu nejčastěji dochází, abychom si mu příště vyvarovali. Je to jednoduché, slánka je v dosahu na stole a solíme bez ochutnání. Věznice na Havlíčkobrodsku už téměř dokončila opravu vnitřních prostor bývalé kovárny, která je kulturní památkou. Budova přitom byla původně v tak špatném stavu, že jí hrozila demolice. Obnova zatím stála 3 miliony korun. Více starosta David Drahoš.
4: Vevnitř nám chybí pouze tahle ta jedna místnost. My jsme letos objevili tu původní výmalbu, která je někde kolem roku 1890-1900. S největší pravděpodobností tu výmalbu obnovíme a ten pokoj bude takhle vymalovaný, jak byl. A pak osadit nějakým místním vybavením a zbývá nám venkovní fasáda celé budovy.
3: Čínská automobilka Geely vyvíjí baterii s pevným elektrolitem, která má elektromobilům umožnit dojezd přes 1000 kilometrů. Nové články s energetickou hustotou až 500 Wh na kilo automobilka testuje a pilotní nasazení plánuje už na příští rok. Poslouchali jste další guláš Rádia Beat.
0: Classic rock.

0: To vemte je. Rock'n'roll od rána do večera. Na rádiu Beat.
1: Iron Man, to je píseň, která zahájila další hodinu. Co se budem povídat, sabati jsou sabati, veďte. 15 hodin a 8 minut od mikrofonu rádia Beat vás zdraví Dan Kohout. Včera jsem o tomhle muzikantovi mluvil. Je to muzikant už té dnešní generace, který navazuje na rock'n'rollovou vlastně éru a na vůbec tenhle ten styl. V roce 2026 vydal svůj debutový album, takže letos, s názvem Hold Me Tonight, nádherná skladba. No a tenhle ten chlapík, jelikož nemá zas tak dlouhou historii, tak o něm nebudu říkat více, protože více se dozvíme až v budoucích letech určitě, ano. A nebudu prozrazovat ani jeho jméno, přátelé, protože on se přes...

0: podcast, že s ním rock and roll nic nedělá. Ten kecá rock and roll na Rádiu B.
1: V tuto chvíli je na místě, že je mi ctí, abych vám představil další legendu rock'n'rollu a především tedy soulu. Hned vysvětlím. Ray Charles, legendární americký zpěvák, klavírista, skladatel samozřejmě, který zásadním způsobem ovlivnil vývoj pop music 20. století, co si budeme povídat. Často byl označován přes dívkou The Genius, tedy Genius, jako jeden z prvních afroamerických muzikantů získal plnou uměleckou kontrolu nad svou tvorbou u velké nahrávací společnosti. Co to znamená? No, že konečně mohl rozhodovat o svých albech, o prodeji alba a tak dále, o tom, jaký budou mít ty alba obsah úplně sám. Protože byl takový genius, že už se nedovolili žádní producenti mu do toho kecat, abych to řekl takhle lidově. Jak už jsem zmínil, Ray Charles byl průkopník soulu v 50. letech, prakticky stvořil žánr soul spojením prvků rhythm and blues, gospelu, blues, jazzu a rock'n'rollu. No a tím vlastně vytvořil specifický žánr, co si budeme povídat. Měl handicap, byl slepej. Jak k tomu došlo v dětství kolem 7. roku věku, tedy zcela oslepl pravděpodobně v důsledku glaukomu, zelený zákal je to, vidíte, mnozí z nás to známe, ale tehdy se to neumělo zas tak dobře léčit, nebo nevím. Tak vystudoval potom specializovanou školu Florida School for Deaf and Blind, kde se naučil číst noty v Braillově písmu a hrát na několik nástrojů. Obdivuju ty lidi, kteří ztratili zrak a dokážou vytvářet obrovské hodnoty. Ať jsou to muzikanti, ať jsou to sportovci, či jiný obory, klobouk dolů s takovýmhle handicapem takhle fungovat a vyniknout nad všemi ostatními. To je opravdu fantastický, má poklona všem. Takže těmto lidem, těmto býťákům, kteří mají tenhle problém třeba, nebo problém, no, který mají prostě tohle postižení, dejme tomu, tak já budu věnovat písničku, kterou všichni velice dobře známe. Ray Charles, Hit the Road Jack.

0: fanoušky i po 70 letech. Rock'n'roll na rádiu B.
1: No a představte si, že nachází, protože já mám další kapelu současné doby, která hraje výborný rock'n'roll. A není ani z Anglie, ani ze Spojených států, je z Německa. Ta kapela se jmenuje The Rhythm Torpedoes. Je to německá rockabilly, rhythm bluesová kapela, rock'n'rollová kapela, která je známá především svým energickým stylem. Ale to tyhle ty kapely jsou. Oni používají The Stray Cats, včera jsem hrál, že jo? To je fantastická věc. Ty jsou teda samozřejmě poněkud starší, ale taky patří k té nové generaci, když to vezmeme z toho historického hlediska. Kapely, které do toho jdou opravdu s tím mladickým elánem, s výbornýma nápadama a přitom používají klasický tradiční nástroje, což je kytara, elektrická to jo, bicí a ne baskytara, ale kontrabas, jo, což není případ tedy The Rhythm Torpedoes, ale v podstatě to složení je minimalistický, dá se říct, a přitom ty kluci, kteří jsou výborní muzikanti, vytvářejí skvělou muziku. To jen, abych to vysvětlil. No, takže jsou známí The Rhythm Torpedoes energickým stylem, který sami označují jako Torpedo Billy nebo S-Kickin' Rock'n'Roll. V roce 2017 podepsali smlouvu s velkým vydavatelstvím a už teda kluci frčej. Já vám pustím skladbu, která mě hrozně baví a doufám, že bude bavit i vás. Jmenuje se Time to Roll.

Classic Rock Non-Stop. Radio Beat.

0: víkendový výlet do světa rock'n'rollu na Rádiu Beat.
1: Tak nerozesmutněla vás písnička předchozí Tří sester Bujará? Mě trošku jo, protože ale zase je taková ta naděje, že za půl roku si tuhle tu písničku všichni zaspíváme a budeme mít radost, že se blíží jaro a že svítí sluníčko, všechno rozkvétá a půjdeme na zahrádku na pivo. No jo, no, tak teď je situace opačná, dny se zkracují, noci se prodlužují, chlístá, slizí venku, ale zase nebudeme si kazit náladu, tak ale bacha jo, někteří lidi mají rádi podzim, tady ten sichravej, jo, to já jim nechci brát. Já jsem spíš takový teplomilnej kohout, teda, to musím přiznat. Až teda ty vedra, co byly přes léto, tak to taky nemusím, ale radši, když jsou ty dny dlouhý, jo, rozumíte mi. A kalí se třeba do 10 do večera na zahrádce a furt je světlo. Bože, to já miluju. Tak se zase budeme těšit, no, na příští rok, když to přežijeme. Tak, tolik jenom poznámka, že ta písnička mě tak zároveň jakoby vehnala slzičku do kohoutího zobáčku a na druhou stranu zase jakoby se narodila taková naděje na to příští jaro. Pojďme zpátky k rock'n'rollu a k chlapíkovi, který byl geniální soulman především, ano. Ten člověk se jmenoval Bobby Freeman. On se narodil v roce 1940 a zemřel v roce 2017. Byl to americký rockovej, soulovej R&B zpěvák, skladatel a producent.

letech. Skladba dosáhla 5. místa v popovém žebříčku Billboard a později ji převzala řada slavných interpretů, například The Beach Boys či punková kapela Ramones. Tak to vidíte. Jdeme na to, Bobby Freeman, Do You Wanna Dance?

0: víkendový guláš Rádia Beat.
1: Hezký den vám u guláše přeje Pepa Lábus. Dnes se zaměříme na expozice. Ke stému výročí narození jednoho z nejvýznamnějších tuzemských malířů Mikuláše Metka můžeme znovu vidět jeho společnou výstavu s Janem Koblasou z roku 1963. Do 22. listopadu je lze navštívit v Pražském muzeu Kampa, kam se přesunula z Galerie výtvarného umění v Chebu. Muzeum Kampa založila sběratelka a mecenáška Meda Mládková. Více se dozvíme od kurátora muzea Jana Skřivánka.
2: Paní Meda nezbírala ty exilové autory, tak trochu překvapivě ani Mikuláše Metka nemáme ve sbírce. Metkovy obrazy se do muzea Kampa dostaly až skrze sbírku Jiřího a Běly Kolářových, kterou jsme vlastně po smrti Jiřího Koláře získali.
1: Až do ledna 2030 bude v Královéhradecké galerii moderního umění k vidění nová stálá expozice nazvaná České umění 20. století a jeho škatulky. Nachází se ve druhém a třetím patře budovy. Instituce spravuje a průběžně rozšiřuje rozsáhlou sbírku zdejšího umění z 20. století. Teď z ní vybrala 180 děl od víc než 150 autorů. Jsou mezi nimi Emil Fila, Josef Čapek, Kamil Hoták, Mikuláš Medek, Vladimír Boudník a Karel Nepraš. Také ale současníci Jiří David, Kurt Gebauer nebo Jiří Černický. To je z guláše všechno. Teď už si zase poslechněte vaši oblíbenou muziku na Rádiu Beat.
0: Rádio Beat. Classic rock.

0: to dodnes. Rock and roll od A do Z na Radio Beat.
1: No a začneme zabijákem tuto hodinu. Informace 16 hodin a 5 minut. Od mikrofonu zdraví Dan Kohout. Zabijákem. Zabijákem, který je jedním ze zakladatelů rock and rollu. Včera jsem o něm mluvil a právě tuto jeho přezdívku jsem uváděl, takže možná mnozí z vás si pamatují, o koho jde. Pokud ne, připomínám Jerry Lee Lewis, zvaný taky The Killer, tedy zabiják. Patří k průkovníkům rock'n'rollu kvůli svému divokému a nespoutanému hernímu stylu na klavír. I vystupování získal právě tuhle přezdívku. On byl opravdu ďábel, pozor, byl to bílý rock'n'rollový hráč, protože řada z nich jsou tmavé pleti nebo černé pleti. V každém případě základní jeho hity. Proslavil se v roce 1957 třemi hity. Breathless, já myslím, že ten jsem hrál včera. Potom Whole Lotta Shakin' Goin' On. A hlavně skladbou Great Balls of Fire. A tu jsem si připravil pro dnešní den, pro dnešní odpoledne. Takže pozor, doufám, že tady nezmáčnu asi nějaký jiný čudlík, jak je to u mě zvyklem. Ne, dobrý, je to. Všechno je připraveno. Great Balls of Fire, Jerry Lee Lewis, The Killer.

naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: to vemte je. Rock and roll od rána do večera. Na rádiu B.
1: No a opět pojďme do nový generace a zase ne do Británie či Ameriky, ale na sever do Švédska. Tady působí kapela Fatboy, který vyšel v roce 2025 single, který je vlastně proslavil. Ten single se jmenuje Ghost on My Back. Tuhle tu pecku kapela složila společně se známým švédským hitmakerem Petérem Quintem. Tahle skladba kombinuje tradiční žánry kapely, tedy rockabilly, country a rock and roll, s prvky moderního popu a indie rocku. Takže se to tam takhle prolíná a splývá, což je pro rock and roll dobrý, přátelé. Když ty nové kapely začnou, nechci říct experimentovat, ale vnášet prvky nové muziky do tradičního rock'n'rollu, tak pak ten tradiční rock'n'roll je vlastně přístupný i mladý generaci. Protože mladá generace má zas trošku jiný ušiska, než máme my starci. Co si budem povídat? Fatboy, Ghost on My Back.

0: Ten, kdo říká, že s ním rock and roll nic nedělá, ten kecá. Rock and roll na Rádiu B.
1: Přemýšlel jsem, přátelé, o takovém fenoménu, který známe všichni z takových těch dokumentálních záznamů živých vystoupení Beatles třeba v době, kdy byla Beatlemanie. Známe to všichni, že jo? Beatles vystupovali a davy faninek vřeštěli takovým způsobem, že v podstatě přehlušovali celou tu produkci toho koncertu. Takže faninky neslyšeli vůbec nic a hlavně kapela neslyšela vůbec nic, jo? Protože ty aparatury přece jenom byly trošku slabší a byla to doba na pokraji 60. let. Právě i proto Beatles ukončili pak koncertní činnost. Nebyl to jediný důvod, ale jeden z důvodů, že to opravdu nemělo smysl a že to s muzikou nemělo nic společného. No zkrátka faninky. A já jsem si vždycky říkal, když jsem to viděl kdysi dávno, že takhle šílely ty holky na Beatles poprvé v historii. Ba ne, přátelé, poprvé šílely, ale možná, že to nebylo ani poprvé, ale předtím, než na Beatles šíleli na Elvise Presleyho, samozřejmě. Krásnej chlap pro tu dobu, takovej ten idol a přinesl úplně novou muziku, nový pohled na hudbu, vlastně modernizoval takovej ten americký, proboural, zbořil takový ten americký styl sladkobolných písní Franka Sinatry a dalších a dravě skočil za podpory rock and rollu do nové éry. A právě Elvis Presley na jeho koncertech tyhle ty dívky šílely. Ale to byl v podstatě už konec 50. let a začátek 60. Beatles se teprve rodili, jakoby, jo? Když to řeknu takto. A proto jsem vybral... Čau Jiří. Jiří Rogl odchází ze studia. Se zdravíme. Tak proto jsem vybral skladbu Hound Dog a živou nahrávku, kde to tak pozadí je samozřejmě slyšet to nadšení toho publika. Nadšení publika, no proč bylo publikum nadšený? Protože to byla skvělá muzika, co si budeme povídat. Já v té době bych tam taky poskakoval jak pumlíč. Elvis Presley, Hound Dog. Can I try to think of a special song for tonight?
2: Special song that really says something, you know, a message song. What'd I do? Oh yeah, I came up with this. I looked her square in the eye because that's all she had was one big square eye right in the middle of her. I said, baby, she said, She was weird too, you know, she... I got up real close to her and it was a very tender, touching moment, you know, and I said, baby, baby. Yeah!

0: fanoušky i po 70 letech. Rock'n'roll na rádiu B.
1: No a já už mám pro vás připravený rock'n'roll, hrozně zábavný, který mě fakt baví a který mě vždycky roztančí, od velice zajímavého interpreta. Je to slavná rock'n'rollová americká hvězda, nebo byla respektive, protože z tohoto světa odešel už v roce 1985 a bylo mu tehdy pouhých 45 let. No, patřil k nejpopulárnějším teenagerovským idolů v USA, jak jsem mluvil o těch idolech v Británii, Beatles, v Americe Elvis, tak Ricky Nelson, protože to byl krásný mladý kluk, tak ty holky to nenechalo v klidu, co si budeme povídat. Byl opravdu jeden z průkopníků rock'n'rollu a byl uveden právem do rock'n'rollové síně slávy. Ricky Nelson byl zpěvák,

my, americký country, a to jsou úžasný, jako country western, tedy chci říct, úžasný filmy, tedy některý jsou takový stupidnější, ale většina z nich jsou takový ty westernový klasiky, jo, než nastala éra pak v 60. letech těch spaghetti westernů, kdy opravdu, jako třeba tenkrát na západě spaghetti western, to zní jako strašně, jako, jak to říct, no, že to degraduje, ten žánr vůbec ne, ten, já si vzpomenu toho režisera, který to dělal, ale to byly fantastické filmy, ale tady ty klasické americké westerny, ty opravdu stojí za to, právě třeba s Johnem Wayneem, s kterým si zahrál tedy i náš momentální hrdina, který nám teď bude hrát, Ricky Nelson. Jeden z jeho největších hitů, přátelé, je skladba Hello Mary Lou, Goodbye Heart. A jak už jsem řekl, to je tak pozitivní, skvělý rokec, že vás, pokud máte ještě sílu teď jako v neděli v podvečer, tak se na to trsněte. To je tak úžasná věc, která člověka naplňuje opravdu energii.

0: Radio Beat.
1: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
2: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
0: Víkendový guláš Radio Beat.
3: Hezkou neděli vám přeje Petr Šimáček. Krátký prací program nemusí znamenat nižší spotřebu energie. Pračka při rychlém praní pracuje intenzivněji a více energie spotřebuje na ohřev vody, zatímco úspornější bývá režim eko s nižší teplotou a delší dobou praní. Rychlé programy se hodí hlavně pro málo znečištěné prádlo. Hora Pilevitzer v rakouských Hohetauern ztratila své jméno. Návrší se navíc v mapě snížilo z 3000 na 2999 metrů. Alpenverein přišel na to, že Wolfgang Pilevitzer byl nacistou a příslušníkem stranického gangsterského komanda Sturmabteilung. Více Kuba Turek z horydoli.cz.
4: Rakouský alpský spolek Österreichische Alpenverein se dlouhodobě snaží odříznout od své nacistické minulosti, protože byl jeden z prvních zárodků, kde se bojovalo proti Židům, kde se vylučovali Židé, kde vznikla nacistická ideologie a kde potom nacistická ideologie velmi bujela. Především to bylo v sekci Vín, nebo vídeňské sekci, a také v sekci Austria, což je dnes jedna z nejprestižnějších sekcí. Proto vyvýšeně na Pilevitzer už nemá jméno Pilevitzerova a zároveň se snížila o ten metr, protože příznivci Pilevitzera schválně zvýšili ten kopec vysoký 2999 metrů, takže tam přinesli kamení a zvedli to o ten metr. Dnešní příslušníci Alpenvereinu ty kameny rozmetali a dali pryč jméno. Alpenverein se odřezává od své nacistické minulosti aspoň tak, že přejmenovává klasické horolezecké cesty, které byly pojmenovány po lidech, kteří byli jako velcí nacisté, že je přejmenovává spíš podle světových stran. Typicky je to třeba vidět na Eduardu Pichlovi, což byl excelentní horolezec svého času. Byl to člověk, který vylezl v těch největších Alpách, ty největší stěny, ale zároveň to byl proponent nacistického režimu. Takže cesty už se jmenují jako dřív Pichlova cesta, nebo cesta Pichl, nebo Pichlovek, ale už se jmenuje Jižní cesta, nebo normální cesta Jižní stěnou. To samé si týká i horských chat, případně jezer, případně cest. To, že člověk dobrý turista, dobrý organizátor, dobrý horolezec, vůbec nemusí znamenat, že je to dobrý člověk.
3: Umělá inteligence zřejmě rozluštila více než 80 let starou zprávu šifrovanou německým strojem Enigma. Model GPT-6 Astra využil historické souvislosti, vytvořil simulátor Enigmy a během 10 hodin odhalil obsah zprávy. Šlo o běžnou vojenskou žádost o upřesnění trasy pochodu a okamžitou odpověď rádiem. To je z guláše pro tuto chvíli všechno, další bude následovat za hodinu.
0: Classic Rock.

0: výlet do světa rock'n'rollu na Rádiu Beat.
1: Ano, tak to je a jsme v další hodince, je 17 hodin a 6 minut. Dan Kohout vás zdraví ze studia Rádia Beat, no a pojďme k další obrovské hvězdě rock'n'rollu. Taky ze zakladatelů, ono těch králů rock'n'rollu, přátelé, to byla celá dynastie, jo, tam nemůžeme určit jednoho hlavního krále, ať je to Fats Domino, nebo Jerry Lee Lewis, nebo Elvis Presley, bylo jich víc, třeba i Carl Lee Perkins, to byl zpěvák, kytarista, skladatel, který vešel do dějin jako jeden z průkopníků žánru rockabilly a raného rock'n'rollu. Kvůli svýmu jedinečnému stylu a opravdu zásadnímu přínosu do moderní muziky si vysloužil přezdívku Král rockabilly, King of rockabilly. Ano, ale ten rock'n'roll tam samozřejmě je skrytej, to je jasný. O něm by se dalo mluvit opravdu velice obsáhle, ale nemáme moc času, ale některé informace musím říct. Jeho skladby a taková ta jeho originální osobitá kytarová technika ovlivnily celý generace hudebníků, a to zásadně. Mezi nejznámější interprety, který převzali nebo nahráli jeho pecky, patří Beatles například, Elvis Presley, Jimi Hendrix, Johnny Cash či Eric Clapton. Kapela Beatles například s velkým úspěchem nahrála jeho skladby Honey Don't, Matchbox anebo Everybody's Trying to Be My Baby. Hlavně na těch svých prvních albech. Jo. Takže vidíte, že Carl Lee Perkins byl opravdu inspirativní muzikant. Nejen skvělý, ale taky inspirativní pro další generace a inspirativní pro další obrovské hvězdy. Jmenoval jsem Beatles, jmenoval jsem Kleptna, jmenoval jsem Hendrixe, Elvise Presleyho. To je kurně nářez. No a pozor, teď vám pustím skladbu, která se jmenuje Blue Suede Shoes. Je z roku 1956. Jeho absolutně největší hit. Píseň se stala vlastně hymnou rock'n'rollové éry a byla později uvedena do síně slávy Grammy. Tak hele, tady ji máme. Well, it's one

svého klínu, ať už je pryč, je před sluncem mrak a stíny jsou lásky denní chleba.

Rádio Beep. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeep.cz.

0: dodnes. Rock and roll od A do Z na Rádiu B.
1: Co si budeme povídat, rock and roll bude fungovat na věčný časy. Pojďme k dalšímu průkopníkovi, Buck Griffin. To byl americký country a rockabilly zpěvák a textař, který proslul jako takovej energický, živej chlapík, který se prosadil i v rádiu. Byl to takový magornej rozhlasový moderátor, ale především tedy muzikant. Přestože byl svým stylem přirovnáván k hvězdám jako Hank Williams či Conway Twitty a jeho nahrávky dnes mají mezi sběrateli kultovní status, za svýho života se výraznějšího komerčního úspěchu nedočkal. No tak to taky je osud mnoha geniálních umělců, kteří jsou dnes malířů, třeba jo, jako z dávných dob básníků, já nevím co všechno, muzikantů samozřejmě taky, kteří se za svýho života úspěchu nedočkali a strádali a potom, když zemřeli a vytáhli se obrazy, nahrávky a nevím co všechno ještě, knihy, tak najednou se stali slavnými. Jenže jsem slyšel takový názor, že aspoň tak byli jako vlastně uznáni a stali se světovými ikonami umění a já vždycky odpovídám, no jo, ale za jejich života, když neměli ani na chleba, tak jim to bylo hovnoplatný, že jo, co si budem povídat. Buck Griffin, Saturn's Papa.

0: Tento víkend spolu protančíme. Na to vemte jen. Rock'n'roll od rána do večera. Na Rádiu B.
1: No tak v tuto chvíli prostřídáme zase rock'n'rollový legendy s rock'n'rollovou omladinou, i tak se to dá říci. Daryl Higham, to je britský kytarista, zpěvák, skladatel a taky hudební producent, který se narodil v roce 1970. No, a že dá se to říct, že je to ještě takový ucho, no i když už je takový, jako, je to dospělý muž, tak, abych se nepřeháněl, ano. Angličan tedy. No a patří mezi nejuznávanější osobnosti současné rockabilly scény a rock'n'rollové scény. Dlouhodobě vystupuje s vlastní kapelou Daryl Higham and the Enforcers a právě od nich si pustíme skladbu, která má klasický rock'n'rollový základ, ale už zase ten svěží vítr. Někdo ten svěží vítr pocítí na první dotek, někdo ho vnímá trošku déle, ale nakonec k němu zevnitř dojde. Pojďme si spustit skvělou skladbu, která má energii a jmenuje se Baby, Take Me Back Home. Baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby

0: Pure Classic Rock.
1: Na dnešek jsem měl divnej sen. Slunce pálilo a před salonem stál v prahu dav, v tvářích cech očekávání. Uprostřed šibenice z hrubých klád šerifův pomocník sejmul odsouzenci z hlavy kápy a dav zašuměl překvapení. I já jsem zašuměl překvapení. Ten odsouzenec jsem byl já,

To kapela, která je trošku ulítlá, takže ty psychedelické prvky v té muzice rozeznáme hned na první poslech. Co se týče tedy složení, tam opět hraje roli taková ta klasická sestava rockabilly a prvních rock'n'rollových kapel, to znamená kontrabas, kytara a bicí, takovej základ by se dalo říct. Ta jejich hudba, tedy kapely The Astro Zombies, kombinuje, jak už jsem řekl, rockabilly, takovou tu syrovou energii, punkovou, takže ten punk rock tam cítíme taky. A ještě, co se týče textu, tak mají takovou tu hororovou estetiku. Sami se označují jako frockabilly. Zkrátka kapela, která je velice zvláštní a hlavně a ostrá svou muzikou, jak by taky ne, oni se dali dohromady ve Francii v Dijonu, no tak známe dijonskou hořčici, tam má grády, že jo, to mě taky tak napadlo. Pravidelně koncertují po celé Evropě a koncertují i v Americe, takže to nejsou žádní jenom takový místní zábavoví chlapíci, ale v skutku už jsou proslulí po celém světě. Tak zástupci, francouzští zástupci nové fáze rock'n'rollu, abych to řekl takhle, Astro Zombies, Fish Fingers.

0: Radio Beat.
1: Jau, já bych do toho, co to tam máš? Zlato. Jedeš ve zlatě? Jo, Zlatá rezerva CZ. Klíč k vaší finanční jistotě. Zlatá rezerva. Správné spoření pro všechny chlapy i baby. Říká se baby? Jo, pro ty taky. Zlatá rezerva CZ.
0: Víkendový guláš Radia Beat.
2: Hezký den vám u guláše přeje Pepa Lábos. Úvodem nám kolega a náš stálý spolupracovník Luboš Dvořák povypráví o přívozech.
3: Symbol převozníka na vodním toku se objevuje už před křesťanské mytologii. Tehdy Cháron převážel pasažery přes řeku zapomnění. Dnes je to za poznáním a zážitkem. Pětice obcí a měst podél Vltavy, Labe a Berounky dostane od Středočeského kraje stejně jako v předešlých letech peníze na provoz a údržbu přívozu. Přerozdělení téměř 2 milionů korun schválila krajská rada. Lodě slouží sice primárně pro místní obyvatele, ale tento styl veřejné dopravy vyhledávají také turisté, zejména cyklisté. Například Vltavu brázdí lodě mezi Máslovicemi a Lipčicemi nad Vltavou, nebo mezi Klecany a Roztoky spojuje i Úholičky s Husincem. A asi ještě dlouho budou, když nejbližší most od Trojského v Praze je až v Kralupech nad Vltavou. Severní okruh někdy v budoucnu překoná řeku mezi Suchdolem a Dolními Chabry, ale mezi tím Vltavou proteče ještě mnoho vody. Na Labi je to ještě rovinatý oseček mezi Poděbrady a Kolínem.
2: Otázky, jako jestli kolonizace vede k vymazávání historie, nebo jakou roli v ní hráli Puda obchod, klade výstava manželů Tany Lukin a Diona Linklaterových v pražské galerii Rudolfinum. Největší společná prezentace kanadského uměleckého páru v Evropě reflektuje zkušenosti takzvaných prvních národů. Jde o oficiální kanadský název pro skupiny domorodých obyvatel. Manželé Linklaterovi, kteří mají předky z aleutského a krýského etnika, pocházejí z Aljašky a Ontária. Od konce října propojí aerolinky Wizz Air Prahu s Popradem. Letecké spojení zkrátí cestu mezi hlavním městem a nástupním místem do slovenských Tater na zhruba hodinu letu. Spojení bude v provozu 3x v týdnu a během vánočních svátků se ještě posílí. Z guláše už nic nezbylo. Po něm je pro vás připraven další hudební zákusek na Rádiu Beat.

0: Jen málo hudebních žánrů si nachází nové fanoušky i po 70 letech. Rock and roll na rádiu B.
1: No a pojďme zase k legendě a chlapíkovi, muzikantovi, který je spoluzakladatel rock and rollu. Bill Haley, tak tady snad nemusím víc říkat, připomenu, zpěvák, kytarista a skladatel, který vstoupil do dějin právě jako průkopník a otec rock'n'rollu, nebo jeden z otců, jeden z králů, jeden z té dynastie těch Kingů. Společně se svou kapelou přispěl k populaci, nebo k popularizaci, ne k populaci, ale k populaci možná taky tohle žánru. To je pravda. On začínal v country kapelách, swingových kapelách, no, ale klíčový zlom však nastal, když svoji kapelu přejmenoval na Bill Haley and His Comets. Skupina začala kombinovat prvky žánru rhythm and blues, country a vytvořila energický zvuk raného rock'n'rollu. Takhle by se to dalo charakterizovat. Největší hit, no tak. Největší hit byl nahrán v dubnu 1954. Tahle pecka se stala celosvětovou hymnou rock'n'rollové generace a jednou z nejprodávanějších skladeb hudební historie. A jakže se ta píseň jmenuje, přátelé? Rock around the clock.
2: 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're gonna rock.

Radio Beep. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeep.cz.

0: víkendový výlet do světa rock'n'rollu na Rádiu Beat.
1: Vybíráme z vaší korespondence. Zdravím Rádio Beat a hlavně tebe, Dane, děkuju za rock'n'rollový vzpomínkový víkend. Hlavně včera si mi, Dane, udělal radost skladbou Buddy Holly, Oh Boy. A znáte to, přátelé, jak si v duchu zpíváte některé skladby. Tak dokonce i dnes, když jsem od popekla kynuté záviny, to zní dobře, tak jsem si ji zpívala a i drobec zatančila. Záviny se i s těma pohybama velice povedly. No já myslím, kynuté záviny, já teda pečení moc nerozumím, ale kynutý těsto, to je takový to naboulený, že jo, takový jak tam... To mám rád, jako to babička dělala kynutý švestkový knedlíky povidlový, nebo tohle, tak asi vím, o co jde. A to se musí nějak hníst, že jo, to těsto. No když u toho hnětení, jo, ještě tančíte rock'n'roll, tak se to musí povíct, to je jasný. Protože to těsto, přátelé, dostane ten rytmus, o tom to je. Tak díky za tenhle ten dopísek, tenhle ten vzkaz, bohužel tady nemám autorku, nepodepsala se, ale bylo to přesto. Milé, já mám radost, těch zpráv je víc od vás, že se vám ten rock'n'rollovej víkend líbil, no mě taky, já jsem si to užíval. Takový vzpomínky na starý dobrý časy, jo, já jsem byl ještě v plenkách v té době, ale jako by to do mě vklouzlo, jo. Jako by do mě vklouzlo kouzlo té doby, ježiši, to se mi povedlo. Tak tady pisatelce, ale i vám ostatním pošlu další skvělou pecku hvězdného muzikanta a taky hvězdný jeho hit. Jenom už stručně, protože jsem o něm dnes i včera mluvil dost obsáhle. Little Richard, Good Golly, Miss Molly.

Radio Beat. Muzika. Oblečení pro výťáky, vybavení pro sport, volný čas a výlety. Do přírody i restauračních zařízení. Pro výťáky se slevou až 25%. klub.radiobeat.cz. Radio Beat.

0: dodnes. Rock and roll od A do Z. Na Rádiu B.
1: No a teď velká bluesová nebo blues rock and rollová klasika Earl Hooker. To byl vynikající a velmi vlivný americký bluesový kytarista a zpěvák, který se proslavil především jako Mr. Slide kytary v rámci chicagského blues. Mezi svýma vrstevníkama byl považován za muzikanta pro muzikanty. Takže opravdu takovej ten feinschmeckerovský muzikant, jo. Dokonce i slavný B.B. King o něm prohlásil, že Earl Hooker byl nejlepším z moderních kytaristů a ve hře se slidem neměl konkurenci. No, vidíte to. Tak pojďme si pustit Earla Hookera, který zemřel v roce 1970 v pouhých, já to tady počítám, ano, je to tak, 50 letech měl problémy s tuberkulózou. Tak si pustíme Earla Hookera, jak se jmenuje ta skladba? Jo, The Huckleback. Tak, je to instrumentálka, pokud vím.

0: to vemte je. Rock and roll od rána do večera. Na rádiu B.
1: Gene Vincent byl americký zpěvák, kytarista a samozřejmě skladatel, který patřil k nejvýznamnějším průkopníkům rock'n'rollu a žánru rockabilly. Spolu se svou doprovodnou kapelou The Blue Caps se nesmazatelně zapsal do hudební historie milionovým hitem, který taky velice dobře znáte, Bebop a Lula. Ovšem, já myslím, že tuhle pecku hrál už kolega Jirka Rogl. Tahle pecka, jenom to ještě přiblížím časově, je z roku 1956. Jenže Gene Vincent, nebo zaplať pámbu spíš, lépe řečeno, měl těch hitů samozřejmě víc. Gene Vincent měl třeba fantastickou skladbu, fantastický rock and roll, který začíná tak něžně, že jo, a pak se to rozjede, takovej ten rock and rollovej nářez. Blue Jean Bop se jmenuje tahleta skladba. A tahleta skladba, přátelé, uzavře rock and rollovej víkend na rádiu Beat. Tak, já jsem si zatančil, nevím jak vy, ale tady posluchačka, jedna před chvílí jsem čet její vzkaz, tak i při pečení, jak ona to říkala, kynutek závinů, jo, jak se kroutila, tak si ukroutila úžasný těsto a doufám, že ten závin dobře dopad. Prostě rock and roll je velice pozitivní věc, ať děláte cokoliv, co si budem povídat. Tak jo, za chvilinku už Větrník, pravidelný nedělní večerní pořad samozřejmě s Jaromírem a pak už Standa a Hard and Heavy. Jak to v neděli bývá. No a já jdu chcípnout domů a doufám, že se ráno zase probudím, protože bych rád v úterý večer byl tady ve studiu, protože tady budu mít vzácnou návštěvu baskytaristu kapely Blue Effect. A budem se bavit o jejich teď podzimních, vlastně zimních koncertech Šňůře, která bude velmi výjimečná. Tak jo, mějte se hezky, prožijte krásný nedělní večer a zase se na vás bude těšit Dan Kohout. Tak čo.

klasický rock.

0: Studio Beat.
1: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské s rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
2: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
0: Čerstvá rocková muzika.
3: Aktuální novinky.
0: Špičky světových hitparád. Prostě Větrník.

0: Větrník. Na Rádiu B.
1: Kde se asi rodí tak pozitivní a pozbudivá hudba? V Sydney, a není divu. Poznal jsem ho jako nádherně situovanou metropoli, kde žije spousta Čechů, kteří zde mají dokonce sokolovnu. Australská alternativní skupina DMAs, přirovnávaná k anglickým formacím Oasis a Stone Roses, vydala 21. srpna 5. album bez názvu a nahrávkou Hurricane zahájila 1116. větrník na rádiu Beat, který stejně jako všechny předchozí připravil a uvádí Jaromír Tůma. Na něho, jakož i veškerou techniku, dohlíží Michal Kohoutek. Společně přepínáme na rovněž alternativní anebo independentní rock skupiny Afghan Whigs amerického Cincinnati, která ve stejném datu vypustila 10. album Self Control s naší ukázkou Jungle Roo.

0: se točí a rozhodně nemá v plánu přestat. Větrník na Rádiu Beat.
1: Zpěvákovi Timu Montánovi vložili první do rukou kytaru v 6 letech a protože karavan, ve kterém vyrůstal, neměl přípojku, učil se hrát při svíčkách. Změna adresy z rodné Montány do Nashvillu ho zblížila s jižanským rokem, který měl na paměti i při natáčení 7. alba Entire State of Tim Montana. To vyšlo 31. července a nabídne track zvaný Row.

0: Roztočte to spolu s námi. Větrník na Rádiu B.
1: Po šesté na albu, ale poprvé v dresu ambiciozní italské gramofirmy Frontiers Music. Před 24 lety v Turku založená skupina Oddland vstoupila 28. srpna svou novinkou do další fáze své kariéry a rozšiřuje naše povědomí o finském progressive metalu nahrávkou Jury Luminate.

větry. Na Rádio Beat. Na stuttgartského basáka, zpěváka a producenta, vystupujícího pod uměleckým jménem Matt Zinner, sedí úsloví čím starší, tím lepší. Přitom název jeho 22. 31. července vypuštěného alba Boom Bang Goodbye zní, jako by si z nás dělal srandu, nebo se loučil. Nedá mi to, abych do nové kolekce znovu nesáhl. Tentokrát je po snímku Road to Remember.

0: Větrník na Rádiu B.
1: Elton John je uvádí jako své oblíbence a Barack Obama je za dob svého prezidentování zařadil na svůj playlist. Řeč je o skupině Low Cut Kony, která ve skutečnosti žádným ansámblem není, protože měla vždycky jediného stálého člena, svého zakladatele Adama Weinera z Filadelfie. A ten si na nahrávky i na turné vybíral hráče, jak mu to zrovna vyhovovalo. 3. července vydal 8. album Living in the USA a z něho vybírám Get Down.

0: se točí a rozhodně nemá v plánu přestat. Větrník na Rádiu Beat.
1: Větrník se roztáčí do druhé půle, kterou oddělují dvě pravidelné rubriky. Taneční ploužák a nadběrná kláda. Dnes bude tato část spojena s premiérami interpretů, kteří si v našem pořadu dosud nevrzli. Že si rocková hudba libuje v záhadách a tajemnech, to potvrzují už samotné názvy kapel, které jsme tady měli. Mr. Hyde, Mystery, Mystic Prophecy, Mystic. Dneska se k ním připojí londýnská formace Mystery Jets, která 21. srpna vydala 7. album A Hole to See the Sky Through Eye. A já vybírám titulní melodii.

0: Otočte to spolu s námi. Větrník na rádiu B.
1: Čas pro dnešní chládu si vyhradil Barnes Hartney, 35-letý anglický zpěvák, který se zapojil do projektu Send It Hard to All My Dearies. Jedná se o album s datem vydání 14. srpna, kde pečlivě zvolení interpreti skládají hold slavnému kolegovi Billymu Corganovi a přebírají písně, které složil pro svou chicagskou skupinu Smashing Pumpkins. Cartney se rozhodl pro skladbu 1979, jejíž originál odezněl na třetím albu Smashing Pumpkins a v anketě fanoušků Billyho Corgana se prosadila jako jeho druhá nejzdařilejší kompozice.

0: Větrník na Rádio Beat.
1: Po druhé se vracím ke skupině angloamerického složení s ikonickým názvem Iconic, která 31. července vydala album s římskou dvojkou v titulku. Znovu si teda vyjmenujme, že se v ní opozici hlavní osobnosti přetahují kytaristé Joel Extra a Michael Sweet, první známý z Whitesnake, druhý ze Striperu. Zpěvák Nathan James byl 12krát ve Větrníku s kapelou Inglorious. Basák Marco Mendoza působil mimo jiné Thin Lizzy. A Tony Eldridge bubnoval s Ozzym Osbournem. V této konstelaci odpálí opus Heart of Stone.

0: Větrník na Rádiu B.
1: Sestavení supergroup Iconic, to je jeden ze špílců, jimiž se baví a hlavně živí italská gramofirma Frontiers Music. Svoje třicátiny si připomenula a oslavila 21. srpna vydáním alba Over the Edge, nově zremixovaného Aldem Lonobilem. Původně šlo o solovku z roku 2004 Mickeyho Thomase, zpěváka skupiny Starship, na které se sešly zámořské hudební veličiny formátu Neila Shona, Stevea Lukathera a Richieho Kocena. Pustíme si Surrender.

0: Větrník na Rádiu B.
1: Stockholmská skupina Grand by klidně mohla hrát někde k poslechu v Grand Hotelu. Má totiž obsazení piano, které se přihlásí v závěru skladby Begin a s ním pianistka Maya Toret. Díky jí se kapela s pětiletou historií liší, jinak jsme zase ve starých dobrých osmdesátkách. A to i na třetím albu Guilty Pleasure z 21. srpna.

0: Každý týden se točí a rozhodně nemá v plánu přestat. Větrník na Rádiu Beat.
1: Kde ten kytarista Francesco Mattei přičihl progressive metalu? Na Sanremském festivalu tu asi nebylo. Ovšem, že ne. Stačila 4 léta praxe ve Finsku. Po návratu v roce 2014 založil v Římě kapelu Noveria. Já si ho ale povšiml až u 5. alba Becoming After, které se rovněž vtěsnalo do edičního termínu 21. srpna. Nahrávkou The Only Way se s vámi loučí Jaromír Tůma a buďte si jisti, že za týden Větrník opět posviští.

Rádio Beat. Týden se nám s týdnem sešel. My jsme začali tak jakože poměrně dost zlehka v rámci dnešního Arte Nevi, ale o to více možná aktuálně, protože tohle to, co jste slyšeli, tak můžu směle říkat, že byli staří Dead Daisy. Staří je tady nejenom rokem vydání, ta deska, i ta píseň stejnojmená Light Em Up vyšla v roce 2024, ale to už je sestava Dead Daisy, která aktuálně zase vůbec neplatí. Tahle ta kapela přichází s takovými těmi personálními překvapeními a občerstveními poměrně dost často. Už se taky nějakou dobu spekulovalo o tom, že John Corabi nebude úplně součástí téhleté party. On sám už to potom přiznal a přijal jako prostě realitu, že už zase není frontmanem kapely Dead Daisies. A prý to s tím ale vůbec nějak nesouvisí, nicméně Dead Daisies oznamují, že mají nového frontmana. No a jméno to není nijak neznámé. Konec konců celá ta kapela je postavena na tom, že ta jména, která v ní jsou, tak nejsou neznámá. Tou novou posilou za mikrofonem tak bude Kelly Hansen, tedy člověk, kterého znáte ze sestavy kapely Foreigner, ten se přidal k Dead Daisies. No a pro mě to byl takový, řekl bych, důvod k tomu, abych Dead Daisies zařadil do dnešního playlistu pořadu Hard and Heavy, u kterého vás tady zdravím, tady Standardu Báš, přijdu příjemnou neděli nebo příjemné úterý. V každém případě příjemný poslech, který rovnou může pokračovat něčím, co je taky další velmi aktuální zprávou, naštěstí ne teda v sestavě, ale v line-upu festivalu Masters of Rock, toho dalšího, který je před námi, toho velkého vizovického, který se pravidelně koná v červenci na tom samém starém místě, opět bude mít velké pódium, protože někteří z muzikantů ho budou mít zcela jistě, to velké pódium v těch svých podmínkách, které posílají pořadatelům ještě předtím. Na místo činu se vrací krom jiných třeba taky Bruce Dickinson a s tím budeme pokračovat.

0: Beatu.
1: Nejenom Bruce Dickinson, který je za námi, ale taky i ti další, kteří jsou za námi, jsou velkým překvapením minulého týdne. Takovým tím myslím, že dobrým překvapením, protože byla-li řeč o tom, že Masters of Rock stále ještě nevystřílel všechny svoje náboje v oznamování velkých men do sestavy, no tak se očekávalo, co bude. Už se vědělo, že přijede Bruce Dickinson zpátky na místo činu. Už se vědělo, že tam budou taky Slash s Milesem Kennedym a celou kapelou The Conspirators. Víme, že tam budou Skillet, víme, že tam budou Hailstorm, Amaranth. No a v pátek, ten uplynulý pátek, další jedna zpráva přinesla informaci o tom, že se sem k nám do Vizovic zase vracejí jak ti dobří holuby. Tuším, že po třetí za posledních 5 nebo 6 let Judas Priest zřejmě i s novým materiálem a dost možná taky vlastně s obměněnou sestavou, protože i v případě Judas Priest dochází v rámci té koncertní party k něčemu, co vlastně na jednu stranu asi není úplně překvapením a je to pochopitelné, na druhou stranu jako fanoušci si pojďme říct, že nás to tak jako trošku zasahuje, když Ian Hill, tedy dlouholetý basista kapely Judas Priest, oznámí, že by si chtěl dát jako taky už nějaký ten důchod, zatímco zbytek party říká, že oni do žádného důchodu nemíří. Jak to tady bude vypadat dál v sestavě kapely Judas Priest, tak nahrazen byl velmi rychle, zřejmě to taky nebylo žádné unáhlené rozhodnutí, Davem Rimmerem, kterého můžete znát z kapely Uriah Heep, takže předpokládám zatím, že i s ním by se měli Judas Priest objevit na pódiu Vizovického festivalu. Jestli se do té doby zase něco nezmění, nebo jestli jsem úplně mimo, nebo jestli jsem se trefil, tak to se teprve uvidí. Na to máme dost času, konec konců do července se může stát hromada věcí, ale teď je platná právě tahle ta informace o téhle té změně v sestavě kapely Judas Priest. Tak ty jsme si dali, ti odehráli z té čerstvé Firepower desky, která vycházela v roce 2018, Lightning Strike je za námi. No a my si dáme zase trochu té minulosti, protože jak dobře víme, a klidně to můžeme zase našroubovat na Vizovický festival Battle Beast, tak jak budou teď hrát tady na beatu, tak už nějakou chvíli takhle neznějí.

Battle Beast a Wings of Light, Zetsky Circus of Doom, hned potom výlet prstem po mapě do Brazílie, protože odtamtud, nebo chcete-li odtamcať, tak je kapela, která se říká Angra. Angra dohrála Spread Your Wings, je z desky Temple of Shadows, to jsme byli v roce 2004 a o rok mladší je potom deska Touch by the Crimson King vydaná pod hlavičkou super uskupení dnes neexistujícího nazvaného Demons and Wizards. Jehož budoucnost, jak víme, tak je taková na vodě, ale to už jsme si tady říkali mnohokrát právě ve spojitosti s Johnem Schafferem. Bez něj by to nešlo a s ním to nikdo moc dělat nechce, tak uvidíme, jestli se páni ještě dají dohromady. Dáme si tuhletu desku, dáme si jednu z těch slavných písní v ní, abychom zůstali v takových těch melodických dobách, které v průběhu dnešního večera samozřejmě později opustíme, dáme si muziku i ostřejší a dáme si muziku i novější. Na to je ale čas. Pojďme na Demons and Wizards.

0: Rádiu Beat.
1: Demons and Wizards na Rádiu Beat, jejich Dorian, hned potom Tobias Sammet a jeho Ed Guy, taky myslím, že to bude zvláště v příštím roce hodně zmiňované jméno, či jména tedy, protože i tady se to tak nějak chýlí, nechci říkat, že úplně k nějakému důchodu, no nicméně úplně zářné zítřky se spoustou plánů Tobias Sammet ve spojitosti s kapelou Ed Guy úplně nemá. Tak tohle to bylo z roku 2004, zůstali jsme na začátku milénia, dali jsme si Hellfire Club, tuhletu desku a King of Fools, to byla jedna, tenkrát si to dobře pamatuju, ze singlových věcí, která tomu předcházela a která tak jako trčela z té desky, která sama o sobě je dostatečně melodická, protože Tobias a kapela Ed Guy to tak vždycky měli rádi, no ale zkrátka byla to taková ta věc, která z toho tak trošku čouhá a člověk si ji tak jako snadno zapamatuje kvůli tomu riffu. Tady ten začátek milénia je doba, kde ještě chvilku můžeme zůstat a ještě chvilku se můžeme bavit muzikou z těch časů, které byly v mnoha ohledech takové turbulentní a přenášely různá překvapení nejenom na té světové, ale i na té domácí, tuzemské metalové scéně. Mířím tím, a ti, kteří koukají do playlistu, tak už vědí, proč to takhle obšírně říkám, do historie kapely Arakain. Protože se tenkrát čekalo, co teda vlastně jakože bude po tom rozloučení se s Alešem Brichtou a potom hledání té nové budoucnosti. Ono taky bylo logicky jasný, že když chcete po takových letech měnit tak výrazný hlas, tak je potřeba překroutit celou tu kapelu k tomu trošku jinému zvuku, aby to nepůsobilo jako takový tribut sebe sama, což se tenkrát Arakainu, myslím, povedlo po všech stránkách. I názvem tehdejšího alba Metalmorfóza tak jako dávali fanouškům vědět, že teď to bude malinko jiný, než jste na to byli zvyklí. Mikrofonu se tenkrát ujal Petr Kolář, což bylo pro mnohé velké překvapení. A pro mnohé, myslím si, zvlášť pak třeba na koncertech velmi milé překvapení, i když mu, já si to pamatuju dobře, někteří vyčítali takovéto muzikálové ouje v těch popěvcích, tak ta deska, podle mě a za mě teda osobně, je fantastická. Pojďme si tedy připomenout Metalmorfózu s Arakainem, pojďme si dát Prázdnej kout.

Radio Beat. Za námi staří dobří Arakain, taky už ale z minulosti, protože jak víme, tak tohleto spojení Arakainu s Petrem Kolářem po nějakém čase se změnilo a do sestavy kapely Arakain nastoupil Honza Toužimský, který jen tak pro zajímavost je tam už služebně vlastně déle, než tam předtím byl Aleš Brichta. No a potom jsme si dali VTSS a jejich Zora, ta právě teď dohrála, abychom se mohli dostat k tomu, co jsem nažvejk před nějakou malou chvílí, když jsem mluvil o tom, že i dneska samozřejmě nebudete ochuzeni o čerstvé novinky, singly, které do světa vyrazily v uplynulém týdnu, a nejenže vyrazily do světa, důležité je, že dorazily i sem k nám do beatu, takže jsme si je tu stihli proposlechnout a říci, jo, tohle to by stálo za to pustit. Vlastně tím teď v rámci toho dnešního playlistu pořadu Hard and Heavy otevřeme takový blok, který vlastně bych možná ani nenazýval Ať se mládí vydovádí, ale takový blok, který bych nazval metal s moderní přístupem. Je to do jisté míry dáno těmi fúzemi, ke kterým v rámci žánru dochází, třeba zrovna u té písně, která je teď na řadě, takže to nemůže samo o sobě z principu znít jako takový ten klasický oldschoolový metal, ale zároveň ještě navíc je to tady podpořeno vším tím, co moderní doba zvukařům a kapelám při natáčení tak jako přináší. No, nebudu to opisovat dál, pojďme k tomu nejdůležitějšímu, co tady pro vás máme. Skindred, tedy Benji Webb a jeho velšská kapela, která ten moderní metal hrála vždycky v tom smyslu, že míchala metalovou muziku z reggae, což vždycky, když říkám a mám je moc rád, tak mi to stejně furt nějak nejde přes pisky. Je to takové zvláštní spojení metal a reggae. Jenže v případě téhleté kapely to podle mě funguje a fungovalo to vždycky a Benji je právě tím spojovacím mostem mezi oběma těmihle velmi specifickými žánry. Co se týče nové muziky, tak důležité je si říct, že nová muzika je na světě, nový single je na světě, jmenuje se Big Em Up a zní právě takhle.

0: Rádiu Beat.
1: Skindred a jejich čerstvá novinka zvaná Big Em Up, ta je právě teď za námi stejně jako, a to není žádná novinka, ale svýho času to taky vycházelo jako single, tak Damnation Flame kapely Amarant. Jak jsem říkal, začal takový ten blok toho, co klidně můžeme na chvilku nazývat moderní pojetí metalové muziky, a vrátit se zpátky na začátek, protože jestliže se chceme bavit o velkých jménech, tak Amarant míchající, já nevím, jestli můžu říkat taneční muziku, to asi není úplně fér učiním, ale zkrátka tenhle moderní přístup se třemi vokály a podobně, tak už to dělají drahně let, no a drahně let už se taky zjevují tady u nás a u nás se zjeví znovu na festivalu Masters of Rock. Už jsem mluvil o těch Judasech, Slashovi, Bruceovi a tak dál, co jsem ale myslím předtím neřekl, tak je, že další ročník, ten 23., jestli se nemýlim, na festivalu Masters of Rock, tak se bude konat 8. a 16. července ve Vizovicích, takže kdo už máte diáře na příští rok, pokud tohle ještě nemáte zapsáno, tak si to tam směle a klidně zapsat můžete. Amarant máme odškrtnuté, ještě chvilku zůstaneme v těch moderních časech a ještě chvilku se budeme bavit muzikou, která těm, kteří mají rádi starou školu, asi úplně v rámci přístupu ke kytaře nemusí vždycky vonět, ale jsou to kapely velmi úspěšné a jsou to kapely pro nás třeba i velmi aktuální, jako Hollywood Undead. Ti se chystají na turné i v těch všech svých maskách a to turné hned na začátku roku příštího zamíří krom jiných států i sem k nám. Takže pokud naopak patříte do té druhé skupiny, těch, kteří mají rádi nové přístupy, nové vlivy, nové technologické možnosti, třeba zrovna tohle je něco, na co byste se mohli v rámci koncertu těšit.

0: být.
1: Hollywood Undead a jejich Day of the Dead z desky stejnojmené z roku 2015, potom další jedna dnešní čerstvá novinka. Možná, že si na ně ještě vzpomenete. Bývala to jedna z těch dvou sympatických zpěvaček kapely The Butcher Babies, která se před nějakým časem rozhodla, že už tomu má plný brejle a z kapely odešla. Založila si vlastní kapelu nazvanou The Violent Hour, no a spolu s ní teď chystá velké věci. Jednou z těch velkých věcí je třeba nový videoklip k novému singlu nazvanému Already Dead. Pokud jste Karlu Harvey měli rádi jako takovou tu hodně ostrou dámu z Butcher Babies, tak vás asi ta následující muzika může trošku překvapit. Ne, že by změnila úplně žánr a přístup k muzice, no ale otevřela ty svoje pěvecké možnosti tak nějak víc do stran a pustila se i do muziky podstatně jemnější, než jakou jsme byli od ní zvyklí v minulosti. Nakonec to jste teď mohli slyšet, Already Dead je za námi. My se můžeme z toho roku 2026, aktuálního letošního, na nějakou chvíli, než přijde další novinka, posunout k muzice starší, ale nepůjdeme úplně daleko. Pojďme si připomenout Annihilator anebo

0: You're listening to Radio Beat.
1: Hard and Heavy na Radio Beat.
2: Avenged Sevenfold a Annihilator, ti jsou za námi jako zástupci starších kusů, nový kus je teď čerstvě před námi, ale taky to možná pro vás nemusí být úplně překvapení, protože pokud posloucháte pořad Hard and Heavy pravidelně, víte, že už jsme si o tomto tématu lecos říkali. Tím tématem myslím novou desku kapely, která se říká Trivium, pořád tady zůstáváme v takových těch partách, řekl bych, s novodobým přínosem, ačkoliv jasně nejsou tohle žádní nováčci, vznik kapely Trivium se váže k roku 99 na Floridě, od té doby fungují, vydali hromadu desek, odkroucenou služebně, tedy už mají taky docela dost let, ale pořád a tenkrát i na začátku to byla jedna z těch kapel, které vznesly takový ten, říkejme tomu klidně, svěží vítr do metalových vod, no a dělají to i nadále, což konec konců budete moc posoudit za malou chvilku, protože vám pustím další jeden nový single titulní z nové desky, nazvané tedy stejně, asi The Crown in the Grave. Tak to je to, co doputovalo sem k nám do Beatu v tomto týdnu. Udělalo mi to radost, protože můžu navázat směle na to, co jsem vám před týdnem dvěma třema sliboval a z čeho jsme si hráli a přihodit další jednu píseň ku poslechu. Nebudu to asi zdržovat dál, pojďme si dát nové Trivium.

0: Beatu.
1: Nový Trivium a Starý testament, chtělo by se říct, i tady je dostatek informací o nějakých plánech a nové muzice, však taky je to věc, která se v Hard & Heavy objevuje pravidelně, jak přijdou nějaké informace, tak si je tady zatepla společně, tak jako zazdílíme, ale tohle to nebyla nová věc, to dobře víte. Dark Roots of Art je z roku 2012 a True American Hate je, pokud se nemýlím, třetí píseň na téhle té desce, tu máme za sebou zapsanou v playlistu na webu Rádia B, to se myslím taky dneska neříkal, ale vy jste na to přišli, konec konců je to tam každý týden, www.radiobeat.cz platí. Když se mrknete do programu, rozkliknete neděli anebo úterý, tak se dostanete k seznamu veškeré muziky a můžete mi takhle přes rameno koukat, že další jedna novinka je připravená. Totiž ty singly, které dorazily sem ke mně v tom uplynulém týdnu, tak se mi hodili spíš takhle k tomu závěru, kdy malinko přitahujeme šrouby, aby jsme plynule mohli přejít na speciál Petra Korála. Nevím, jestli je to náhoda nebo není, ale je to ve finále asi jedno. To jméno, které tady teď musí zaznít a ta muzika, která tady musí zaznít jako čerstvá věc, tak to je Down. Tedy tahle ta kapela, řeklo by se pohrobku Pantery, kteří byli trošku u ledu, protože ti dva důležití členové se motali poslední léta hlavně po světě s tou znovu obnovenou Panterou, doplněnou o vzácné hosty, a tak na Down nebylo tolik času, ale celou tu dobu během rozhovoru říkali, že tahle kapela neusne a že připraví nějaký nový materiál, a to se konec konců děje, protože ten nový single je toho důkazem. Ten se jmenuje The Myth.

Down a jejich novinka, Dead Angel a jejich starší věc nazvaná Truth z desky Relentless Retribution z roku 2010 je za námi, zpátky do současnosti té čerstvé. Další single před námi, True Till Dead, nese název a je vydaný pod hlavičkou kapely Walls of Jericho. Ne, že byste tenhle název už nikdy v životě neslyšeli, ale ta aktuální verze, která přišla, tak se počítá za čerstvou novinku, no a tím pádem není jediný důvod, proč bychom si je neměli pustit právě teď v dnešním pořadu Hard and Heavy v tom vzorku 2026. Ty vám slíbím, ti jsou totiž na řadě, dáme Walls of Jericho, pak vzpomeneme buď to na olympiádu, anebo 10 let naspět tomu na desku Magma kapely Gojira. Tahle ta melodie se stala i právě díky té olympiádě ve Francii už notoricky známou hitovou melodií a já už jsem ji tady dlouho nehrál, dáme si tady i Stranded.

vysílací Máňu. No a já vás nechám v dobrých rukách nejen tady Petra Korála, protože hostem Petra pro dnešek bude Collins, neboli Martin Kolínský z kapely Debustrol. No a Debustrol, ti mají vlastně novinky, který já nebudu vlastně prozrazovat za kapelu, protože to bych vykecal i to, co vykecat nechci. Nechám to právě, tohleto téma, 40 let totálního masakru na těchhle těch dvou, protože ti jsou k tomu nejpovolenější. Harta nevy pokračuje, když já se loučím. Po Petrovi přijde Davis Allem, takže ještě spousta muziky a spousta lidí na vás promluví, než dnešní díl pořadu Hard and Heavy skončí. Přeju dále čistý signál, užijte si to, my se uslyšíme v Hard and Heavy za týden, jinak zítra tady na beatu budu zase jako na koni.

0: rádiu Beat.
1: Příjemný večer vám od mikrofonu přeje Petr Korál na startu další hodiny Hard and Heavy. A začali jsme dneska skladbou Přerušit ze stejnojmenného alba skupiny Debustro, které vyšlo v roce 2005. A ono je teď obsažená i na něčem novém, co vám přiblíží můj dnešní host, kterým je Collins, tedy kytarista a zpěvák Debustro. Ahoj, Collinsi.
2: Ahoj, všechny zdravím.
1: Ono to vyšlo na takové zvláštní kompilaci, kterou si popíšeme víc, ale rovnou řekni, o co jde, jenom v kostce.
2: Teď jsme vydali první best of Debustro, jmenuje se to 40 let totálního masakru a prakticky je to takový průřez celou tou naší érou plus bonusy, které jsou, nebo skládají se z toho, že tam jsou nevydané písničky, které nikdy nikdo neslyšel. Takže je to taková raritka pro fanoušky. A jsou tam ještě dvě písničky, které jsme nikdy nevydali, Totalitní řád a Všichni chcípnou.
1: My si to hlavně tu bonusovou část rozebereme víc, ale tak jako tomu je vždycky, když mám hosta v Hard and Heavy, tak si pouštíme i jiné věci, nejenom ty v uvozovkách jeho, tedy od jeho kapely, kterou zastupuje, ale i nějaké jeho oblíbence nebo skladby skupiny, které ho ovlivnily. Tak pojďme na první věc, co vybral Collins, co si dáme?
2: Tak první věc, Black Sabbath, Iron Man.
1: Z jakého důvodu?
2: To je píseň, která mě uhranula a kvůli který jsem začal dělat tady tu muziku a jak bych řekl slušně, pokakal jsem se z toho a do dneška ta písnička je úplně geniální, protože tam je nejlepší riff na světě.
1: Kolik ti bylo mimochodem, když jsi slyšel poprvé?
2: Byl jsem ve třetí třídě, takže nějaký 80. nebo 88. rok to byl a slyšel jsem to na lyžáku od jednoho vedoucího, který to měl na magneťáku nahraný a pouštěl to tam a já říkám, co to jako je a on mi to vysvětloval, že to je tahle kapela, že se takhle jmenuje a že takhle hraje a jsem úplně z toho byl hotovej a chtěl jsem taky tohle hrát, takže to bylo takový první seznámení s pořádným hard rockem a vlastně skoro metalem. No.
1: Tady Iron Man a album Paranoid z roku 70.

0: Radio Beat. Posloucháte Hard and Heavy, mým hostem je Coins z Debustrou, on vybírá veškerou hudbu, tohle byl i Black Sabbath a on vysvětloval, jaký k ní má vztah. Předpokládám, že určitý takový sen si splnil svého času, když jste občas hráli takový vlastně cover band jejich, že jo?
1: No, je pravda, že my jsme v 90. letech dělali Black Sabbath Revival Are Debustro se to jmenovalo. Já jsem byl Ozzy, že jo, a kluci zbytek celých Black Sabbath a jezdili jsme a dělali jsme klubové koncerty a měl to velký úspěch, dokonce existují taky nějaké nahrávky a hrozně nás to bavilo, bylo to super.
0: My se teď dostaneme k té vaší kompilaci 40 let totálního masakru a dáme si něco vlastně, co je na ní úplně nejstaršího, co to bude?
1: Tak je tam kapela, která se jmenuje Modrý kabát, to byl vlastně takovej předvoj Debustrolu. Ten název jsem vymyslel, že jsem koukal na kovbojky a tam lítali ty co mlátili ty indiány a ty indiáni jim říkali Modrý kabátě, mně se to hrozně líbilo. Tak jsme to takhle s Melmusem nazvali a vlastně je to hraný na španělku přes magnetofon, který je přebuzený na pařáček, na kufírek a lampičku a je to nahrávaný u nás doma a pozorný posluchač si tam může ještě všimnout, že tam přijde zrovna, když to nahráváme u mě v pokojičku v paneláku, moje mamka a křičí na nás něco, schválně si to poznáte, co tam křičí a na konci zvoní samozřejmě sousedi, kterým se to moc nelíbí.
0: Já jsem to slyšel v těch sluchátkách a velmi jsem se bavil.
1: věřím tomu.
0: Takže Modrý kabát a skladba Smrt se dočkala, původně natočená v 85. tuším.
1: Je to 85, někde začátek. No.
0: Tak jo, jdeme na to.
2: I will.

0: Hot and Heavy na beatu.
1: Veškerou hudbu v rámci této hodiny Hard and Heavy vybírá Coens, tedy zpěvák a kytarista skupiny The Bustro. A teď se dostáváme k dalším hardrockovým klasikům. Black Sabbath už byli, co si dáme teď a proč?
2: Bude to Led Zeppelin a skladba Communication Breakdown, která mě úplně překvapila tenkrát. To bylo vlastně, já jsem jedničku od Led Zeppelinu slyšel první, to bylo moje seznámení, takže od začátku vlastně ty kapely a tahle písnička byla úplně totální nářez, až jsem si říkal, že to není možný, jak to můžou na ty kytary hrát, a vůbec jsem to nechápal, takže to byl taky takový další, jako další seznámení vlastně s tou muzikou a další, že takhle se může taky hrát, že to je ještě zas trochu něco jiného, je to rychlejší, je to víc urvaný a jsou tam rychlejší riffy, rytmy a všechno, takže to byla další věc, tady ta věc.
1: Tady jsou Led Zeppelin a Communication Breakdown.

0: na Beatu.
1: Jsme v Hard & Heavy na rádiu Beat. Se mnou ve studiu zůstává Coins z kapely Debustrow. A už jsme slyšeli dvě různé podoby hard rocku a ještě bude jedna právě teď. Kam se vydáme?
2: Teď bych si pustil Deep Purple, živou verzi skladby Barn, kde už zpívá teda David Coverdale. A tenhle ten živák, to je masakr, to je taky nádhera, skvělý, a ta písnička je docela dlouhá. A my jsme tenkrát si dělali kytary z papíru a kdo vydrží víckrát tu písničku hrát a bláznit u toho co nejvíc u mě v pokojičku, tak ten vyhrál. Takže vždycky spocený jak prasata, vždycky tam přišla mamka, co tady pro boha vyvádíte. Já jsem říkal, neboj, nic speciálního to není, jenom tady hrajeme na kytaru a pouštíme si Barn od Deep Purple. Takže tahle ta verze je úplně skvělá z toho živáku a si myslím, že jim to tam hraje jako blázen a Davidovi to zpívá teda perfektně úplně.
1: Samozřejmě na tom se shodneme. Takže jedna ukázka z alba Made in Europe z roku 76, Deep Purple.

0: Připomínám, že mým hostem ve studiu je Coins z kapely Debustro a vracíme se k jejich výběrovému počinu 40 let totálního masakru. Název napovídá, že skupina se dožila 40 let nepřerušené existence. V jaké podobě ten komplet vychází? Protože on má vlastně víc podob, že jo? Jako vinyl, CDčko, jak to je?
1: Vydává to Warner Music a vychází to na troj LP vinylovým a dvoj CD jako CDčko s, si myslím, super obalem, který vlastně titulní stranu maloval Petr Godotor a grafickou úpravu dělala Andělská Martina a celý to mastroval a dával vlastně dohromady, což byl teda nelehký úkol vůbec, dělal Tonda Rauer, s kterým hrajou Harley.
0: Ono tam šlo o to vlastně srovnat zvukovou úroveň těch jednotlivých nahrávek, že jo? Aby něco z toho netrčelo a naopak. Že?
1: No, protože já měl takový přání, že jsem to nechtěl chronologicky, ale chtěl jsem to na přeskáčku, takže tam je písnička z roku 2005, pak je tam písnička z roku 2016 a tak dále, jo? Že se tam, takže ty studia se samozřejmě měnily, měnily se tam i technologie, že jo? Kterýma se to nahrávalo, protože pak už se šlo na digitál, nejenom na pás. A já si myslím, že si s tím super poradil a hraje to úplně perfektně.
0: Docela by mě zajímalo, když si to zpětně poslouchal, takový ten výběr, jestli ti třeba přišlo, že v některých dobách jste byli úplně jiní, nebo ten vývoj, jestli si tam sám na sobě pozoroval.
1: No samozřejmě, já jsem tam dělal různý kontrasty, jo. Tam třeba končí píseň Polybag bleskem a začíná Něco mi schází, po Něco mi schází začíná Charles Manson, takže já jsem tam dělal takovýhle věci, aby ty lidi viděli tu rozmanitost, že nehrajeme jenom šicí stroj, ale že dokážeme zahrát i pomalou věc a dokážeme zahrát střední tempa, takže takhle jsem to sestavil.
0: My se teď dostaneme znovu k té bonusové části, protože ta pro ty i velké fanoušky bude tím pravým ořechovým asi nejvíc, protože tam jsou ty nevydané věci, včetně té, která se rozjede za chviličku. O co půjde?
1: Tak tohle je natočený živák z roku 1987, jmenuje se to Nukleární pozdravy, to byl vlastně jeden z našich prvních koncertů. Tenkrát tam Hostinský v Chorušicích na vesnici na to kejvnul, že si tam můžeme zahrát. Pozvali jsme tam jenom na pozvánky, vlastně byla to akce na černo, protože jsme neměli přehrávky, neměli jsme zřizovatele, nic prostě. Takže si to lajznul a přišel tam plný sál a hráli jsme tam thrash metal, no. Což v 87. si myslím, že to bylo docela dobrý. A ta nahrávka se dochovala, tenkrát to nahrával Ada Langans, který nám natáčel demo Vyznání smrti a nahrával to do mixpultu a já si myslím, že tomu je i rozumět a hraje to dobře, ještě rarita je tam to, že tam ještě hrajeme teda s jednou kytarou a tenkrát Trifit hrál ještě na basu, protože tam ještě cizák nebyl a to si myslím, že je raritní, no, dost.
0: Vlastně tam jde o to, že původní basák byl v té době na vojně, je to tak?
1: Ano, protože Charvos šel na vojnu a přibere jsme Trifida na kytaru, ale jelikož basa tvrdí muziku, bez basy se hrát nedá, to říkám vždycky, tak tam Trifid zatím hraje na tu basu.
0: Tak tady je skladba, kde Debustro vlastně představuje sám sebe, protože se jmenuje také Debustro.
2: A teď Debustro! Hey, I'm

0: Na rádiu Beat.
1: Za námi Debustro a stejnojmenný song, který pochází z výběrového alba 40 let totálního masakru, potažmo z neoficiálního, nikdy nešířeného dema Nukleární pozdravy. Mám ten pocit, že vlastně ty Nukleární pozdravy vám kdysi pomohly k prvnímu oficiálnímu vystoupení v Praze na Death Metal Session, je to tak?
2: Ne, ty ne, právě. Ty ne. My jsme natáčeli ve čtyřech ve zkušebně na kazeťák a dávali jsme to tenkrát Vlastovi Henichovi na barče, když hrál Thor s Arkainem, takže to bylo větší chliv, co jsme mu dávali. Tohle bylo moc uhlazený.
1: Dobře tedy. Připomínám, že Collins je dnešní dramaturg této hodiny a on vybírá veškerou hudbu, co slyšíte. Teď se vydáme někam zase do Velké Británie a za kým?
2: Tak tohle je pecka od kapely Motorhead, samozřejmě Ace of Spades, opět živá verze. A to je písnička, to si pamatuju do dneška, když přišel ke mně kámoš tenkrát s kazeťákem na baterky, takovým tím maďarským, s těma oranžovými knoflíkama.
1: Jo, pamatuju.
2: To asi pamatuje hodně lidí. A na chodbě před dveřma mi řekl, a teď ti něco pustím. A pustil mi tohle, já jsem z toho byl vyšinutý, říkám, tak to je bomba. A byla.
1: A byla navíc No Sleep to Hammersmith, což je ta deska, ze které pochází i živá verze Ace of Spades, je dodneška považovaná za nejlepší nebo jeden z nejlepších tvrdých živáků. Tak posuďte sami.
2: To souhlasím.

0: Jelikož mým dnešním hostem je Collins s Debustrou, tak by možná většina z vás, co posloucháte právě teď Hard and Heavy na Radio Beat, předpokládala, že on bude vybírat samý trashový a podobný chlívárny. Zatím se tak nestalo, ale teď už k tomu přicházíme, protože si dáme co.
1: Teď přijde Metallica samozřejmě, protože deska Kill 'Em All je geniální a já měl to štěstí, že jsem byl už dost starý na to, abych to pochopil v roce 1983 a dodneska si pamatuju, když mi kamarád ke mně přiběh do bytu a říká, hele, mám to. A já říkám, co? To se ti bude totálně líbit. Uvidíš. Teď jsem to přivez z Černý burzy a pustil mi to na gramofonu a já jsem nechápal, co se děje. A tam jsem se rozhodl, že tohle je ono.
0: Sleduješ mimochodem Metalliku do dneška, nebo ne?
1: Jo, já ji mám rád, jako, to je jedna z mých nejoblíbenějších kapel samozřejmě.
0: Tak jo, tak výlet do roku 83, album Kill 'Em All a Whiplash.

0: Radio Beat. Po Metallice se opět vrátíme k Debustrou, tedy skupině, kterou tady zastupuje její zpěvák a kytarista Collins. A opět si něco dáme ze 40 let totálního masakru. Nicméně nosič je jedna věc a jiná věc jsou oslavy těch 40 let nějak v reálu nebo koncertně. Jak to bude vypadat?
1: Tak teď v říjnu začínáme vlastně turné, které obnáší nějakých 24 koncertů po celé republice, včetně Moravy. A hlavní úplně takový koncert bude 17.2. na mý narozeniny 2027 v Lucerném Music Baru, kde by se měli v přídavku představit zakládající členové Trifit, Cizák a Melmus a odehrát s náma přídavek. Takže si myslím, že to bude takový dobrý.
0: Jak ty koncerty tyhle výroční nebo jubilejní?

0: Co bylo to poslední řadové, myslím?
1: Jo, je to 10 let, ale jak už říkám, já nevím, v každém rozhovoru, že zatím jako nikam nespěcháme a uvidíme, jak se situace vyvine a jaký budou témata a jaký budou riffy a jak nám to půjde, jo. Takže nebudu říkat žádný datum, nebudu říkat žádný rok. To se uvidí do budoucna a co se týče tady těch posledních dvou písniček, všichni chcípnou a totalitní řád, který tady na tyhle ty výběrové desce samozřejmě jsou, tak na ty jsme natočili klip a si myslím, že takhle by se měla obírat i další jako nová éra Demustrolu. Je teda super, že nám to míchal i masteroval tu Macen a já si myslím, že na tom zvuku je to hodně znát.
0: Tak to pojďme posoudit sami. Tady je totalitní řád a skupina Demustrolu.

0: You're listening to Radio Beat.
1: Hard and Heavy na Radio Beat.
2: To byl Debustro a jeho totalitní řád. Se mnou ve studiu pořád ještě sedí Collins, tedy kytarista, zpěvák Debustro. A já myslím, že by si taky měl představit vlastně tu současnou sestavu. Hovořili jsme o všech možných bývalých členech, ale vy už dost dlouho hrajete ve stabilní sestavě. Kdo všechno ji tvoří?
3: No, takže teď 10 let už hrajeme ve stabilní sestavě. Collins, že jo, já teda, kytara, zpěv, pak Z, který je tam služebně nejstarší, baskytara, pak Herr Miller, bicí, a Onslaughter, kytara, který je tam jakože nováček, ale už je tam 10 let, jo, takže ono se to nezdá, letí to jako blázen. Jako.
2: Je to tak.
3: Takže to je ta sestava, která vás oblaží na celém turné, a v té Lucerně 17. února se k nám přidají zakládající členové Trifit, Melmus, Cizák.
2: No a my se blížíme k závěru a před námi jsou

0: poslední dvě skladby, které Collins vybral, a jedna z těch kapel mě vůbec nepřekvapuje, ale to už vám řekne on sám. Tak, co takže, to bude?
1: Takže samozřejmě tam musí být Slayer, že jo? Která je takový náš vzor a tak dále, protože jsme si říkali, že takhle asi by ten thrash metal měl znát nebo hrát. A je to ten thrash metal toho amerického střihu, což jako mám hrozně rád. A tady ta píseň je z prvního alba Show No Mercy z roku 83, který vlastně vyšlo půl roku po Kill 'Em All. A ještě dál nasměřovalo ten extrém ještě někam jinam. A písnička Black Magic si myslím z toho alba je jasná. Tam je, jsou perfektní ty thrashové aranže, nápady, zpěv toho Toma je úplně skvělej. A jestliže to je tuplák, tak já bych něco řekl ještě o ty druhé věci. Takže tam je německý kreator a deska Pleasure to Kill, takže to byla taky deska, s který jsme se jako zblbli úplně s Melmusem, a píseň Under the Gelatin úplně jasně taky. To je trash jako řemen a je to úplně skvělý nátěr.
0: Tak pravil Collins s Dabustrou. Já děkuju za návštěvu.
1: Já moc děkuju a zdravím vás.
0: Loučí se pro dnešek i Petr Korál, připraveni už jsou Slayer a hned v zápětí Creator. A nezapomeňte, že Hard and Heavy tímto ještě zdaleka nekončí, čeká vás ještě jedna hodina.

0: Radio Beat. Po týdnu opět vítejte u poslední hodiny pořadu Hard and Heavy. Klasika z vysílání Rádia Beat vás právě teď po 23. hodině zdravím já, tedy Davy. No a po 14 dnech opět Alik. Ale čau.
1: Čau, fajn večer.
0: Tak, minule to bylo československý, spíš český než slovenský, ale slovenská účast tam byla. Bude dneska nějaká spojitost?
1: No, asi ne. Bude to hodně mezinárodní.
0: Krom toho tedy, že jsme se tady zasekli asi 10 minut na tom, že jsme se bavili o příjmení Ortega, co nám to říká, to je kapela, kterou si budeme hrát v rámci pořadu Hard and Heavy. A teď, a já to mám rád vlastně prozrazovat ty věci z toho zákulisí, že ty si vlastně přišel a říká, hele, co dneska budeme hrát kapelu Ortega? Já říkám, hele, Ortega, dyk to je, a ty mi říkáš, že to je ten...
1: No vlastně politik starý.
0: Jasně, ale předtím první, na koho si narazil, byl...
1: No to byl vlastně záporný hrdina z filmu americký. Ninja.
0: No, mě si říkal ninja, ale já americký si nemyslím, ninja, že to bude americký ninja.
1: S Dudikovem.
0: Ty, hele, podíváme se ještě na to.
1: Bo americký bojovník to byl,
0: americký,
1: ne?
0: Hele, nevím.
1: Dudikov.
0: Ty. Já si pamatuju Karate Kid, jako to si pamatuju.
1: To ne, a víš, kdo Dudikov, ne?
0: No vím, kdo byl Dudikov. No nevím,
1: tam byl, tam byl určitě Ortega. Jako.
0: Ortega, dobře, tak pak se na to podíváme. Každopádně za námi je kapela, která se jmenuje Flowers of Rust.
1: Ano.
0: O co šlo?
1: Tak Davy, byli jsme ve Spojených státech amerických.
0: Vůbec to americky neznělo.
1: Je to tak. Je to one man projekt jednoho amerického šikuly, no a ten už dal dohromady vlastně dvě alba a hráli jsme se z toho posledního, které vyšlo letos a jmenuje se Crude Exhibitions of Soul.
0: Já nevím, jestli bych se teď na tohleto téma chtěl rozpovídávat, ale možná se k tomu vrátíme za chvíli. Připomeň mi za chvíli, jestli na to zapomenu, že jsem chtěl zmínit něco k Flowers of Rust. Před námi Legatus, o co jde?
1: Tak taky nová kapela, hodně mladá, black metal a texty v němčině, takže taková zajímavost. I s ohledem na to, jakým způsobem třeba oni, no ten vokalista jako frázuje, je to... Trošku mi to připomíná opravdu spíš ty industriální kapely, jo, že tam možná bude nějaká inspirace, ale je to přetaveno do toho black metalu.
0: Tak to zkusíme, dobře.

0: beatu.
1: Já bych tím hned začal, abych na to nezapomněl. Ty jsi mi měl něco připomenout. Jsi... Jo, držím to celou dobu v hlavě, abych to právě nezapomněl. A to jsou jednočlenné projekty. Já nevím, jestli jsi z toho všiml. Jestli nejsou lidi, nebo ty lidi jsou nesnášenliví k okolí, jestli to z nich zbuzuje doba, nebo ta hudba, kterou produkují. Ale já jsem si všiml za poslední třeba rok, že už to není jako minorita, ty jednočlenné projekty, ale že už se to dneska stává naprostým standardem a vlastně mám pořady Hard and Heavy, kdy dokonce je víc jednočlenných projektů než regulárních kapel, ale, pozor, tam je to velký ale, ta kvalita se neskutečně zlepšila. Jakože jedu prostě jako, dostává se ke mně nějaká muzika, líbí se mi to, osloví mě to a zařadím to do Hard and Heavy. A až posléze zjistím, že se jedná o jednočlenný projekt.
2: No, ty jsi vlastně na začátku řekl jednu zajímavou věc, že Flowers of Rust ti nezněli
1: americky.
2: No a z toho to vyplývá. Já si to totiž představuji tak, že máš opravdu maličký americký městečko někde zapadlý prostě, nikde okolo nic. A samozřejmě nikde okolo nic ani se týče jako hudebníků nebo vůbec lidí, kteří by tohle třeba měli rádi. Mm-hmm. No tak ten člověk logicky visí na internetu, poslouchá kapely z celého světa, samozřejmě i z Evropy, no a sám si brnká, sám si dělá a vlastně ani nepřemýšlí o tom, že by si k sobě jako hledal nějaký parťáky.
1: Víš, mně přijde hrozně jako... Nikdo nemá času na zbyt, co si budeme vyprávět, jo. A teď jako, dobře, ty uděláš jako hudbu, ale je dobrý do toho pustit ten druhej, já teda v sekte se ani jsem tomu moc jako nikoho nepouštím k tomu názoru, jo. Ale třeba jako mají kluci, že třeba řeknou, hele, tohle to bych nehrál jenom 4x, ale bych to 6x a tady zahraj tohle to jinak a ono to bude znít líp. Je vždycky lepší, když máš tu oponenturu jakoby v té kapele. To je první věc, že nepustíš úplně věci, které by si jako třeba pouštět neměl. A za druhý, že to nemusíš dělat sám. Víš, jako nikdo nemá toho času na zbyt, takže je dobrý říct, hele, tady jsou kytary, ty do toho udělej bicí, ty do toho udělej tohle, ty do toho udělej tohle. Než se to učit sám a dělat si to sám, jo.
2: Tak David, tak ty sám máš kapelu, nebo kapely, no a víš, jak třeba těžký je vůbec jako sejít se, nechci říct, že na zkoušce, ale třeba jenom kolektivně na pivo.
1: Víc s nima.
2: A teď třeba jste různě rozeseti,
1: ano.
2: Řeknu bajvoko, po Středočeském kraji.
1: I dál.
2: No a teď si to vlastně jako vezmi, že jsou opravdu třeba lidé z některých zemí, jako bylo vlastně třeba šo, Amerika, ale v Rusku to je úplně stejný, že okolo vlastně jako lidi vůbec jako metal a něco takového, nebo vůbec undergroundový metal vůbec jako nezná. Jo?
1: A nebo muziku, co si mohli vyprávět,
2: a,
1: jo?
2: Jo, jasně. A dělá to třeba jeden, já nevím, člověk ze 400 třeba.
1: Ne, máš na to jako docela zajímavý názor. Super je, že jsme se úplně neoslým můstkem, dvojcí, trojcí neoslým můstkem.
2: Zapomněli jsme na to Ortega.
1: Jsme se dostali k Ortegovi, jako. Takže prosím tě, Ortega, o co vlastně jde, Ortega?
2: Holandská kapela pohybující se v ranku doom sludge metalu. Ty jsi říkal, že už jsi tady jednou hrál.
1: Hele, já fakt si tak myslím, že jsem jí hrál, není to tak dlouho, jako.
2: Ti to asi fascinovalo, nicméně...
1: Ale že bych hrál doom sludge, nebo možná ty tomu říkáš doom sludge, já jsem říkal, že to je pomalý death metal, jako.
2: No, ale nicméně album 1634 vyšlo už v roce 2010, tak to není úplně nová věc. No a potom zase...
1: Strašný, jak jsi to řekl. 1634 vyšlo v roce 2010. A není to tak strašný, jako jo.
2: To je, jo.
1: Dobrý, promiň.
2: No, ale jako máš pravdu, no.
1: Nechtěl... Já tě rád vidím.
2: Ne, prostě, nechtěl jsem to říkat anglicky, no, ale...
1: Ne, dobrý, jako, ne, tohle z něho fakt jako hezky.
2: No a Colcraft je kapela zase ze Spojených států amerických a tentokrát budeme, Davy, zabrušovat do tvé oblasti.
1: Koukám do tvých poznámek death metal.
2: Jelikož je to death metal a ještě debutová deska z roku 2025.
1: Tak na to jsem hodně zvědavej. Pojďme na to.

0: Joyland's business. Business is so boring. Well, I think the soda it would make money to spend on it. What kind of life's that?
1: Sergeant.
0: Yeah, what's the very essence of life in this? Your life. Yes.
2: Hard and heavy. Hard and heavy. Na rádiu B.
3: Tak tedy za námi Holandsko, pomyslný Holandsko, americký souboj, ještě jako ty Colecraft, což je ta americká death metalová kapela, tak ta skladba se jmenovala Slovakian Carnage.
4: To jsem tam dal záměrně.
3: No, mě to je jasný, že to byl nějaký.
4: Jo, ale není tam žádná jako návaznost nebo nějaké kořeny se týče jako Slovenska. To jsem jako...
3: Jako v kapele.
4: Není.
3: Dobře.
4: Mají kluci asi něco nastudováno.
3: Evidentně viděli filmy, my jsme viděli amerického ninja, rozumím, oni viděli, nevím, co mohli vidět, jako...
4: Tajemný hrad v Karpatech.
3: Třeba tajemný hrad v Karpatech.
4: Je to slovenský, já.
3: Jo, no tak Karpatech.
4: Slovenský herci tam hrajou.
3: Slovenský herci, no nejenom, že jo.
4: Nejenom.
3: Tak tam hraje ten, ne, tam hraje jako spousta českých herců. Tam hraje jenom český herci, kromě toho hlavního. Ani vlastně hlavní není slovenský. Tak něco jiného, tak známe spoustu slovenských.
4: Do Čelomanský tam hraje, ne?
3: Do Čelomanský tam vlastně, máš pravdu, jo. Do Čelomanský tam hraje. Jo, a ten na hradě Straša je ten, víš, který hrál v plechový kavalerii. Ha! No,
4: ty krása.
3: Teď jsme se ale teda jako...
4: To jsme zabředli do spousty scén teda.
3: Je pravda, že plechou kavalerii jsme tady za těch přes 20 let, co tady spolu vysíláme, ještě neměli.
4: Tak, počkej, ale to by byl ten název pro tu kapelu.
3: Plechová kavalerie. Ty jo. Hele, to zní dobře.
4: To je volný.
3: Volný to je, plechová kavalerie. Pojďme na Fein.
4: Fein, tak Davy, zase do Ameriky a zase totálně... žánrově bizarní věc.
3: Mám tady... Tak abych od tebe nic jiného nečekal.
4: No tak vlastně proto sem chodím, že jo. Armageddon Scars se jmenuje album, které vyšlo letos, dvě ukázky a...
3: Já se tak bojím...
4: Je to opravdu audio dobrodružství.
3: Já se tak bojím, že mi začalo tikat boko jako člověče.
4: Nebo se těšíš možná.
3: Já nevím, jestli se těším. Odkud to je?
4: Spojené státy americké.
3: Tak jdeme zase na to.

0: Rádio Beat.
1: Dobrý je říct si na začátek tady to ostupu, že jsme to přežili. Jako, to je jako dobrý říct, protože teda opravdu, Aliku, ty občas, já vůbec nevím, kdy na to chodíš. Jako ale takhle, ty bys se k tomu asi nedostal, by ti to neposlali.
2: Tohle to určitě, jo. Fen, fane, psáno, fane.
1: Fane, fane. No to je jedno, to je jedno. Každopádně my víme, jak se vyslovují další.
2: Ale pokud to posluchači spolu s tebou přežili, tak v finále bude grandiozní.
1: Hele, já to chápu, jenom kolikrát, abych je tak úplně netestoval, víš, jako to, co vydrží. Pojďme na My Dying Bride a God Dethroned.
2: No já mám vlastně k My Dying Bride v souvislosti s skladbou I Am Bloody Earth takovou jako poznámku, vzpomínku.
1: Historku.
2: Historku, protože to je první skladba, díky které jsem objevil My Dying Bride. Aha. Bylo to před spousta lety.
1: Tak taky jsi starý parkos, no, jo?
2: A tehdy jsem prostě na MTV mezi...
1: To byl ten kolorovaný klip vlastně,
2: ano,
1: víš?
2: Ano, to je ono, zrovna chci o tom mluvit. A teď si vezmi, že prostě samý brutální death metal, že na tu dobu, že to prostě hrnuli a pak najednou tohleto, jo.
1: Ta přesně pro nás ta čůrací kapela.
2: Jo, přesně.
1: A ty jsi tam se v tom zhlídnul.
2: Já jsem to poslouchal, říkal jsem, to tam jsou housle, ne? A teď se to tálo. A teď ten klip, jak jsi říkal, tam nic není, že jo?
1: No.
2: Tam nic není, tam prostě jenom modrá obrazovka, ještě na té Tesle, že jo? A teď jsem to ještě, jsem si to samozřejmě všechno nahrával ty VHSky.
1: Takže ti utíkala ta modrá barva takhle pěkně doprava.
2: No prostě jako masakr.
1: Ne, mělo to samozřejmě kouzlo. Jako.
2: Neskutečně.
1: Já jsem se snažil vytvořit první klip Symptomy takhle. To jsem fakt jako vzal kameru, chodil jsem v trávou, jako, nebo křákem prostě, víš, aby tam ten křák o tu kameru, jako, protože jsem to někde viděl, že v těch starých klipech, tak aby tam to, a pak jsme to, normálně jsem to vzal na monitor, přehrál jsem to na monitoru, snímal jsem to klasickou VHSkou kamerou a takhle jsem to protočil třeba 6krát nebo 7krát, aby došlo k té desaturaci těch barev a bylo to jako zvláštní. Nedocílil jsem toho, čeho jsem docílit chtěl, jak ti utíká ta modrá, ta červená.
2: Jak ten klip po těch My Dying Bride je určitě

0: na YouTube někde, že jo.
1: No jasně, tak samozřejmě, no, no, bude. No. Tak se jukněte.
0: Se na to chci taky asi zpětně kouknout.
1: I am Bloody Earth.
0: To je super prostě.
1: No a ty Godetron tam jsou proč?
0: No tam jsou proto, že jsem je chtěl zařadit, protože mám rád a...
1: Já jsem čekal něco jako naprosto hlubšího.
0: Hlubšího, jo. Tak hluboké je to v tom, že to je vlastně ukázka The Hanging Man se jejich posledního alba, The Judas Paradox.
1: Ale díky moc, že jsi dorazil.
0: Bylo mi ctí s tebou tady opět být.
1: Mě tež. S tebou se budu těšit za 14 dnů. Tak ahoj.
0: Čau.
1: Přátelé, mějte se. My se spolu uslyšíme příští týden. Loučí se s vámi Davy.

0: ta nejlepší muzika made in USA. American Rock Show na Radio Beat.
1: Ahoj, beatjaci! Tady David Gore, American Rock Show, a mám něco velmi speciální pro tebe dneska, protože to je téma tento rock show, tento pořád, je country rock rodeo. Jestli neznáš, country má jako rockové strán, budeš slyšet to dneska, ale na plný plín, protože já koukal od všechno kapely, co znám, a já vybral nejhustnější masovec skladby od country. A můžeš vidět, nebo můžeš slyšet, nevidět, ale slyšet, jak blízko country může být na rockové strán. Jak blízko to bude na hranice rock. A já mám jako spoustu písnička, ale to je masové a budeš slyšet za chvíli. Jestli neznáš American Rock Show, normálně mám jako rock, blues rock, jižanský rock a country rock, to je jako mix, ale tentokrát jenom country rock. A to první kapela, co mám, je Black Mountain Whiskey Rebellion. A zajímavé na tento kapela, to není americký kapela, ale to je kapela z Kanada. A oni hraje jako outlaw country rock. A tento je nejhustnější, myslím, co budu hrát dneska. A to skladba je Fixin' to Die. Fixin' to Die, to je jako blízko na smrt. A to je jako skladba o všechno spátný tento pán Jalal v jeho život, jako zabil jeho přítelkyni. A on myslí na cesta rovně do peklem po smrt. To je Black Mountain Whiskey Rebellion z Kennedy a skladba je Fixin' to Die. Country rock, chceš to? Jseš připravený na to? A jedeme na to. 3, 2, 1.

0: American Rock Show na beatu.
1: David Gore, American Rock Show. A teď téma tento American Rock Show je country rock rodeo a mám nejhustnější, nejmasové jako skladby za různé kapely. A tento kapela, co mám teď, je Creed Fisher. So oni z Severní Texas a jeho styl je Texas Outlaw Country. Creed Fisher, on je, to je jako jméno to hlavní zpěvák. A zajímavé na tento zpěvák, on nehrál jako hudba celý život. On začínal jako sportovní muž, on hrál jako semi-profesionál americký fotbal, není tvůj fotbal tady. Před začínal jako hudba, on hrál americký fotbal za 9 let a potom začínal v hudba. A na tento skladbu jsem vybral je The Wild Ones od jeho deska The Wild Ones od 2020. A to je jeho sedmý deska od 17 desky, on dělal už. To je nové jako zpěvák pro mě, protože já neznal tento pán. Ale já vybral tento skladba, protože to je jako country rock, jako poleno. A tento skladba je o jak bláznový jeho život je. A on dělal jako všechno do hranice. A tento skladba je úplně rockový. A on začíná tento skladba se jako steel kytara. Ale počkej, to je jenom začátek. A potom to boom bude. Čekej na to, bude. Jedeme na to.

0: American Rock Show na beatu.
1: David Gore, American Rock Show. Jestli máš rád American Rock Show a hlavně na tento American Rock Show, to je jako zaměřený na country rock, můžeš najít playlist na American Rock Show Facebook stránka, jenom hledat na Facebook American Rock Show a tam bude jako playlist, taky bude tam jako videa od různý kapely, různý skladby můžeš objevovat jako nové kapely tam. A taky playlist bude na Radio Beat webové stránka na radiobeat.cz. So tam je vždycky playlist na oba kanály. A teď jedeme na jednou od nejúspěšnější country jako zpěváky, a to je Chris Stapleton. On z Kentucky a on je jednou od největší hvězdy v country hudba. On má jako 12 Grammy. On měl jako 26 nominace na Grammy. A on začínal jako skladatel pro různý zpěváky v country hudba. Kenny Chesney, George Strait, Luke Bryan, Tim McGraw, Darius Rucker a Josh Turner. A taky zajímavé, Adele, já myslím, znáš Adele, ona dělala cover jednou skladba od Chris Stapleton, a to je If It Hadn't Been For Love od její deska 21. So, Chris Stapleton nebyl vždycky v country, on začínal v bluegrass, on měl jako kapela The Steel Drivers, on měl jako úspěch tam a potom jel do country stran a teď máme jako country hvězda Chris Stapleton a není bluegrass hvězda Chris Stapleton. So, já vybral jednu skladbu, co já myslím je nejvíc rockové od Chris, a to je Midnight Train to Memphis, půlnocový vlak do Memphisu. A Memphis je město v Mississippi, to je jako známé, hodně jako známé pro blues hudba. A skladba o muž, kdo má vlak do Memphis, protože on byl v soud, a to soud se říkal, máš pokuto? A on říkal, já nemám jako peníze, a soud se říkal, jedeš rovně do věžen na stěží dny a stěží noce. So to je Midnight Train to Memphis. So doufám, máš rád to. To je country rock. Chris Stapleton, Midnight Train to Memphis.

0: American Rock Show na beatu.
1: American Rock Show, David Gores, May Spiet. A teď jedeme na další country hvězda, a to je Eric Church. On z North Carolina, Severní Carolina. On má 11, já začínal v anglicky, ale musím zůstat v češtině. On má 11 nominace na Grammy, ale zajímavé, on neměl žádný, jako on nevyhrál Grammy zatím. Ale já vybral jednu skladbu od Eric Church, to je The Outsiders, od jeho deska The Outsiders, stejný název, od 2014, to je jeho čtvrtý deska od 8, co dělal. A já myslím, tento bude nejzajímnější skladba, co budu hrát dneska, protože to je velmi unikátný. To je jako tvrdý, jako rock, určitě, ale to je zajímavé, jak on dělal. So, The Outsiders v češtině je samorost, nebo podivín, nebo volk samotáž. A to je, a to skladba je od jaký je život mimo normální jako kultura. So, on je jako samorosti lidi. So, jedeme na to, Eric Church, The Outsiders.
2: They're the in crowd, we're the other ones. It's a different kind of cloth that we're cut from. We let our color show where the numbers ain't. We're the paint where there ain't supposed to be paint.

0: American Rock Show na beatu.
1: American Rock Show, David Gore a tento American Rock Show máme zaměřený na country rock a já vybral jako rockový skladby pro tebe, protože jestli neznáš country, tento moderní country za Amerika a za různý taky v Kanada, on je dělá v různý jako míst, to je jako, není jako country, co slyšel nebo poslouchal tvůj Jetta a Bobby. Určitě ne, to moderní country je něco úplně jiného a tento dny to je jako velmi blízko na hranice rock. Není všechno, ale určitě je kapely, co dělá jako víc rockové a já vybral jako skladby na tento pořad, co je nejblíž na to hranice rock. So, teď mám kapela Soul Circus Cowboys od Tampa, Florida a já vybral skladba Tailgate Country od její deska Tailgate Country od 2016. To je její druhý deska od pět desky celkem co mají. A Tailgate Country, Tailgate je zadní dveře korby, jako na pickup truck. A to je jako v Amerika, oni dělá jako před americký fotbal hry, jako v stadion parkoviště. Lidi mají jako hodně pick-upy tam a oni mají jako velký party. To je jako, oni říká tailgate party. A oni mají jako v korba nebo to nakladové prostor mají jako pivo a místo pro lidi sednout a vedle to pick-up mají grill. A normálně tento tailgate party, to je v parkovice, to je jako parkoviště a to je jako americký tradice, to může být jako před to hra, to fotbalové hra a oni pije a jíst a jede jako na hra vevnitř v stadion, nebo hodně lidi taky zůstat v parkoviště, to celý hra a oni jenom pít a jít a koukat na její mobil nebo malý televize, to hra. Nebo několik lidí taky, jenom dělá to party a nedělá nic. Nemají zájem v to fotbalové hra, oni mají zájem jenom v party, v parkoviště. To je jako hluboký v americký kultura, to je jako tradice. A Soul Circus Cowboys má jako písnička na tohle, to je jako tailgate country. So zkusíme to, Soul Circus Cowboys. Tail!

0: American Rock Show na beatu.
1: Jestli máš rád, co hraju na American Rock Show, vždycky můžeš najít playlist na American Rock Show Facebook stránka, jenom hledat American Rock Show a budeš jako najít, nebo na Radio Beat webové stránky radiobeat.cz. A teď jedeme na wild card, divoký karta. Každý American Rock Show mám jako divoký karta. To bude něco možná mimo žánra, co normálně hraju, nebo něco zajímavé na kapela, nebo zajímavé na to skladba. Tentokrát, protože jsme zaměřeni na country rock, já vybral jednu kapela, co dělá country rap. To je jako country hudba a rapové jako vokály. A to skladba je Redneck Nation od kapela Moccasin Creek. So teď můžeš vidět, jaký různý směry country hudba, tento moderní country hudba má. So Moccasin Creek od Nashville, a to je country rap. Jedeme na to.

0: American Rock Show na beatu.
1: American Rock Show, David Gore, jsme zpět na rockové strán country hudba a jsme hluboký na to rock. Já myslím, už znáte teď. A to já doufám, jestli neznáš country rock, ale možná nemáš rád vůbec country. Možná ty říkáš, country hudba, to je absolutně není můj parketa. To je strašný, to není dobrý, to je nudný, nebo co myslíš na to? Ale budeš vidět, nebo už viděl, nebo už slyšel, jaký je moderní country a jak může být country. So já vybral jako další skladba, to je American Thread od country zpěvák Tim Montana. A on ze stát v Amerika, Montana, a on hraje jako outlaw country rock. A zajímavé na Tim Montana, on, kdy jeho dětství, on bydlel v mobilní dům, bez elektricky, bez voda, jako tekuté vody tam, a on učil kytara v večer, není na normální světlo, ale z svíčka. So on měl jako není normální život v jeho dětství. A potom on začínal v hudba a on má jako úspěch. On pracoval se Billy Gibbons z ZZ Top, Jerry Cantrell z Alice in Chains a on dělal taky kolaborace se Kid Rock. So on začínal v normální country, ale jeho poslední desky byl jako víc na country, správný country rock. So já vybral American Thread od jeho deska American Thread od 2020, to je čtvrtý deska od jeho sedm desky celkem. So jedeme na to, Tim Montana, American Thread.

0: American Rock Show na beatu.
1: David Gore, American Rock Show, a jedeme dál na víc country rock pro tebe. A tento kapela je Zac Brown Band. On to kapela z Georgia. Oni hraje mix jako country, jizanský rock, folk, bluegrass, jako reggae taky, pop, klasický rock. Oni dělá jako různý, ale já vybral jako nejtvrdější, co já myslím, oni dělali. A to je spolu zpěvák, se zpěvák Chris Cornell z Soundgarden. So to je jako country, se Chris Cornell. So to je rock, určitě to je rock. So Zac Brown Band, a to skladba je Heavy is the Head od jeho stvrtý deska Jekyll and Hyde. So Zac Brown Band, Heavy is the Head. Jedeme na to.

0: American Rock Show na beatu.
1: David Gore, American Rock Show, jsme zpět a jedeme na další country rock kapela a to je Dry County. To je další kapela z Kanada, so je určitě moc dobrý, to kapela začíná v 1998 a já vybral nejrokové skladba

0: American Rock Show na beatu.
1: David Gore, American Rock Show. V brzo 90 lety byli jsem jako DJ v country radio stanice v můj domácí state Louisiana. A když začínal, já byl jsem jako hippie. Dlouhý vlasy, náušnice na levo jako uko. A byl jsem jako rocker, 100%. Ale našel jako práce jako DJ v country stanice, radio stanice. A já padal do milovaný se to country hudba. To byl jako absolutivní výborný. A jedno kapela, co byl jako velmi úspěšný v tento čas a stalo do dneska, je Brooks and Dunn. A jedno půl, tento duo, country duo, je Ronnie Dunn. A on končil se tento kapela, ale oni dělá jako práce spolu do dneska. Ale on končil a dělal jako solo desky a on dělal jako víc tvrdější hudba. Víc tvrdější jako country rock hudba. So já vybral jednu skladbu od jeho deska Peace, Love and Country Music od 2014. A to skladba je Country This. A Country This, jestli dělám jako příklad, to není rovně příklad, ale to je jako co on myslí. Country This, to je stejné jako jdeš do prdele. Jestli myslíš, znáš, co je country, neznáš nic. So, jedeme na to. Ronnie Dunn, Country This.

0: American Rock Show na beatu.
1: David Gore, American Rock Show, a teď jedeme na poslední skladba na tento American Rock Show. Tento show se bylo zaměřený na country rock. So doufám, to byl dobrý pro tebe. A jako na poslední skladba, já mám od jednou zpěvák Shooter Jennings. A on je syn jako country hvězda Waylon Jennings. Ale Shooter Jennings, on dělá jako hodně country outlaw tvrdý, tvrdější jako rock. So, já vybral skladba Steady at the Wheel od jeho deska Put the O Back in Country od 2005. So, jedeme na to a do další American Rock Show za dva týdny bude zaměřený na jižanský rock. So, to bude. Čago Belo a hezký večer, Niček.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

všude mít.